0: je rakouská stanice ORF. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti JAR. Rozebíral také myšlení kouče Koupka i jeho pozápasové hodnocení, které bylo kritizováno. Největším problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
1: Opravdu nesouhlasím s tím, jak trenér Koubek hodnotil ten výkon pozitivně, že to byl vlastně systematický, hluboký, hlubší blok. Já tam prostě neviděl systém, ten tým nemá tvář. Jako jsme to říkali za Ivanáška, tak teď ji bohužel nemá také.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Také v sobotu bude jasno až polojasno během dne. Převážně v Čechách se mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1.
4: Já už vím.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Skoro 1,5 milionu Čechů žije na okraji společnosti. Čekají nás vysoké teploty, ale také bouřky a primátor Wolf je na dovolené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Podle ní tvoří tito lidé 12% české populace. A pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku, padaly teplotní rekordy. A o víkendu tomu nebude jinak, meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Co během takových pařáků dělat a čemu se naopak vyhnout, radí mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
2: Při vysokých teplotách je vhodné dbát na pravidelný pitný režim a průběžně doplňovat tekutiny, ideálně v podobě vlažných neslazených nápojů. Zároveň doporučujeme omezit větší fyzickou námahu, vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci a nepít alkoholické nápoje, které mohou přispívat k dehydrataci. Děti ani zvířata by neměly zůstávat v zaparkovaných vozech, protože k jejich přehřátí může dojít už během velmi krátké chvíle.
1: Kromě vysokých teplot platí varování před silnými bouřkami, a to do pondělní půlnoci. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba, vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování a nebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie ví.

0: převádá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z mála českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbale opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neomluvitelné.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už padlo, v sobotu bude taky jasno, mohou se vyskytovat hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Kupky jde u bytu o frašku. V Praze začala stavba další části Dčka a Ďurčo dál povede odboráře. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Lídr pražského Spolu Tomáš Portlík uvedl, že městští zastupitelé politicky reagovali na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení. Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku a výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory.
2: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Teď dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Starší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Lehké zranění utrpěla také řidička, informuje rakouská stanice ORF. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti JAR. Rozebíral také myšlení kouče Koupka i jeho pozápasové hodnocení, které bylo kritizováno. Největším problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
3: Opravdu nesouhlasím s tím, jak trenér Koubek hodnotil ten výkon pozitivně, že to byl vlastně systematický, hlubší blok. Já tam prostě neviděl systém, ten tým nemá tvář. Jako jsme to říkali za Ivanáčka, tak teď ji bohužel nemá také.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v sobotu bude jasno až polojasno během dne. Převážně v Čechách se mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Skoro 1,5 milionu Čechů žije na okraji společnosti. Čekají nás vysoké teploty, ale také bouřky a primátor Wolf je na dovolené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Podle ní tvoří tito lidé 12% české populace. A pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku, padaly teplotní rekordy. A o víkendu tomu nebude jinak, meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Co během takových pařáků dělat a čemu se naopak vyhnout, radí mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
2: Při vysokých teplotách je vhodné dbát na pravidelný pitný režim a průběžně doplňovat tekutiny, ideálně v podobě vlažných neslazených nápojů. Zároveň doporučujeme omezit větší fyzickou námahu, vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci a nepít alkoholické nápoje, které mohou přispívat k dehydrataci. Děti ani zvířata by neměly zůstávat v zaparkovaných vozech, protože k jejich přehřátí může dojít už

0: vybrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informuje agentura PAP a polská média. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření. Nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti Jižní Africe a rozebíral také myšlení kouče Koupka i jeho pozápasové hodnocení.
1: Nelíbilo, jako rozhodně se mi to nelíbilo. Já se přiznám, že když už je nějaký odstup od toho zápasu, tak ve mně pořád převládá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z mála českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbalu opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neomluvitelné.
0: Celý pressklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jak už padlo, v sobotu bude taky jasno, mohou se vyskytovat hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní nedělní sobotní zprávy za tem 20. června na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Vám všem hezkou sobotu.
2: Hezké ráno, míří na nás bouřky. Fotbalisté Maroka porazili Skotsko a zdržet se můžete v omezení na D11. Máme tu extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned dvě výstrahy. Jednu na dnešek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 35 stupňů Celsia. Česká Třebová má nové turistické lákadlo. To bude přitahovat především milovníky železnice.
3: Jde o 100-metrovou ocelovou lávku nad největším železničním uzlem v naší zemi. Ta sice slouží především lidem mířícím za prací do průmyslové zóny, ale výhled, který nabízí, přitahuje i vlakové nadšence. Dokázalo to už její otevření, kdy čekající neodradilo ani provizorní schodiště bez výtahu. Pamětníky pak lávka vrací do dětství, kdy tady stával most. Lávku čekají ještě práce například na výzdobě, o kterou se postarají obrazy lokomotiv. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je přes 15% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou představili zástupci projektu. Podle té tvoří tyto lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Fotbalisté Maroka porazili ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají blízko k postupu.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude jasno až polojasno. Během dne se převážně v Čechách mohou vyskytnout přeháníky nebo bouřky a nejvyšší denní teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Na D11 Usadské se zpomaluje na 25. kilometru. Pracují silničáři a to v obou

0: Petrol a samozřejmě ve společnosti také za nejlepší muziky, kterou tady mám hned v úvodu 6. hodiny ranní pro vás. Česká muzika, Buty, František, anebo taky Nelly Furtado a otevíráme 6. ranní Davidem Guettou a One Republic na frekvenci 1.
1: Užívejte sobotu.

0: 15 minut, mějte bez baráno ve společnosti Rádia Frekvence 1 a také sobotního ranního víkendu. Pohodové vstávání, cestování, relaxování, to všechno vám přeje Petr Wagner. Podle meteorologů nás čeká extrémně horký víkend s teplotami až 37 stupňů Celsia někde tady v České republice. Zároveň s tím jdou taky ruku v ruce výstrahy ohledně silných bouřek, přívalového deště, kroupu a nárazy větru až 75 km v hodině. Tak bacha na to. Podrobněji se na počasí společně podíváme také za malou chvíli na Frekvenci 1. Za malou chvíli vás také čeká i rubrika Honzy Krause a blondýny, co v ní. Věhlasná místa, pláže a destinace ztrácejí zájem, jde hlavně o turisty. Co se to děje a kam naopak vyrazit třeba na dovolenou, tip pro vás přidá Honza Kraus na Frekvenci 1. No a to není všechno. Mám tady také v téhleté hodině výsledky jednoho průzkumu, že příliš slaný jídelníček může podle výsledku nové studie škodit nejenom srdci, ale taky mozku. Jak na tom jsou ženy a jak na tom muži, podrobnosti přidám za malou chvíli, tak držte vlnu a krásné sobotní ráno po boku Frekvence 1.
1: Ahoj, tady Míra Mich. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: Víkendové sobotní ráno v plném proudu, 6 hodin k tomu 30 minut. Za malou chvíli se společně vrhneme na krátké zprávy. Předtím informace o tom, že vás taky čeká rubrika Honzy Krause společně s blondýnou. Už je připravená, už je nachystaná. Co v ní tentokrát? Tak věhlasná místa, pláže a destinace, tak o právě ty, které záměrně nechci říct, které se dozvíte právě v rubrice, tak o ně ztrácí prý turisti obrovský zájem. Co se tam děje, proč tomu tak je, anebo kam třeba naopak vyrazit, tak to už se dozvíte v rubrice za malou chvíli. K tomu z muziky Dermot Kennedy, Mandraže anebo Bell Book and Candle na frekvenci 1. Je tady 6:30, krátké zprávy.
1: Hezké ráno, povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Na jednání unijních ministrů životního prostředí pojede příští týden místo ministra opět vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Ministra Igora Červeného zastupoval už na jednání v březnu, což kritizovala opozice.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor na D11. U Sadské se zpomaluje na 25. kilometru. Pracují silničáři, a to v obou směrech. Tak opatrně a hezké ráno s Frekvencí 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Maledivy, Seychely i Srí Lanka ztrácejí evropské turisty, nepomáhají ani slevy. Co vy na to?
2: A čím to je, se ví?
1: Ono se vám nechce letět takhle jako kolem celého světa.
2: Já vím, no tak.
1: Protože to... přece jenom jako letenky šly nahoru.
2: Je to dražší.
1: A nevíš, jak dlouho tam budeš taky třeba, že jo?
2: No jo. Ne, tak tohle samozřejmě jsou takový, ale mě vždycky překvapovalo, že i přes studiíku, i přes ceny letenek tam lítalo pořád hodně lidí a tak asi... se tam změnila ta váha mezi tou cenou, dostupností a pak tou reálnou rekreací.
1: No jo, tak ten konflikt na Blízkém východě prostě není úplně jako, že
2: to taky, no.
1: Se ti tam chce.
2: No nechce se tam tudy lítat, no. Seychely jsou dost daleko od toho.
1: To jo, ale musíš jako letět přes...
2: Já vím, tak to oni lítají různýma bubloukama,
1: no, právě.
2: Aby neriskovali a tak dále, ale já se divím, že vůbec někdo na ty dovolený lítá, já teda pak po Vánocích vždycky taky, ale to se úplně zvrhlo. To z toho se stalo vlastně jako vojenské cvičení, neplánovaný. A já teda v létě bych nikam takhle neletěl, pokud možno, nebo ne na dovolenou. Na 3 dny to chápu něco to, ale na dovolenou ne, protože je to nejhezčí čas v Čechách.
1: No, to já zase začínám jen chápat takový to krátkodobý cestování, že letíš někam na 2 dny. Mně přijde, že už to je jako přece jenom, už to je jako velká rozežranost.
2: Je, no je to pravda, samozřejmě. To s váma souhlasím, ale někdy to vznikne jako, že se dohodnou přátelé, no tak je to víc jako tahle ta
1: společná cesta. Jo, ale jako když to je jako pravidlo...
2: Tak ne, je to hnusný, ty letiště a ty odbavovačky, to všechno mě je hnusný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: hodin, k tomu 4:40. Vy máte v uších víkendové ráno na Frekvenci 1. Příjemný poslech a dobré jitro. A taky dobrou chuť třeba právě k vaší víkendové snídani. Když už jsme u toho jídla, tak mám pro vás jednu zajímavost, která tady na mě na těch internetech vyběhla, a to, že příliš slaný jídelníček může podle výsledku nové studie škodit nejenom srdci, ale i mozku. Vědci zjistili, že starší muži s vyšším příjmem sodíku, který člověk přijímá především ze soli, hůř dopadly v testech paměti. U žen se stejná souvislost neprokázala. Jedním prý z možných vysvětlení je vliv vysokého příjmu soli na krevní tlak. No a ten může prý následně dlouhodobě škodit mozku. Což mi připomíná ten vtip, jak se ptá doktor pacienta, a co vaše paměť, zlepšuje se? Ptá se lékař pacienta právě při kontrole. A on na to, zlepšuje. A kdo jste, že vás to tak zajímá?
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

Sobotní ranní víkend s datem 20. června, příjemný poslech, pohodové vstávání nebo cestování ve společnosti Rádia Frekvence 1 a taky ve společnosti další skvělé muziky, třeba po 7. hodině ranní. Celý můj život. Jasně, Xindo X. Nejenom pro všechny vodáky, ale i vám, všem, kteří dneska vyrážíte někam na nějakou koupání.

0: společně s ním jedná hudební retrospomínka Gigi Agostino. L'amour toujours, ale až po 7. hodině raní na frekvenci 1.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Jsou tady další ranní zprávy. Lucie Šmídová na frekvenci 1. Příjemný poslech.
3: Pěkné ráno. Dopravci slibují v horku klimatizované vozy. Na dovolenou míří Češi opět autem do Chorvatska. Šále Calače čeká ve velké ceně kvalifikace. Zajistit komfort při cestování v současné vlně veder mohou lidem klimatizovaná vozidla nebo zásoby pitné vody. Dopravci tvrdí, že jsou na horké dny připraveni. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného nebo odškodnění. Vyplývá to z vyjádření dopravců. Dopravci se shodli, že v horkých dnech zajišťují pitný režim také zaměstnancům. Téměř čtvrtina Čechů míří na dovolenou karavanem do Chorvatska, pětina pak stejně stráví léto v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Dopravní experti radí zkontrolovat všechny potřebné doklady. Houbaři na Chrudimsku hlásí start sezóny. V suchých porostech růstu pomohly poslední deště.
4: Ve zdejších lesích se tak objevují první hřiby i další druhy hub. Jde především o hřiby kováře a narazit se dá také na první kozáky. Odborníci už odsud nosí například i specifické druhy, jako je třeba ucho jidášovo, ale rostou také růžovky. Očekávaný růst teplot prý houbám jen prospěje. Současně s mykology ale vyrazili na sběr také početné kolonie slimáků. A tak to bude závod s časem. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve velké ceně České republiky v Brně čeká kvalifikace. Díky druhému místu v pátečním tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14 hodin. Dopoledne ještě absolvuje další trénink.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dneska bude opět horko, jasno až polojasno. Během dne převážně v Čechách se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. A teploty 31 až 36 stupňů.
5: Frekvence 1.
3: Na D1 na trase z Brna do Prahy hořelo osobní auto. Na 51. kilometru u Zruče nad Sázavou se zpomaluje, tak s tím počítejte a pohodovou cestu. A také hezké ráno s Frekvencí 1 a Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jítro, sliboval jsem muziku, to podstatné už bylo řečeno, tak si pojďme hrát. Xindelix na vodě otevírá 7. hodinu raní víkendového rána.
3: Krásné ráno.
2: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od strach se oprostit.

0: 7 hodin, k tomu 15 minut, jinými slovy čtvrt na 8, Bezva sobotu 20. června po boku Rádia Frekvence 1, tak je bezvadné ranní muziky vám přeje Petr Wagner. Zmínil jsem muziku, můžu prozradit, že vás čeká a je už připravená muzika Bruno Marse, taky Marek Ztracený, Roxette, anebo skupina Činesky. A nebo si jednoduše můžete dát, klidně už teďka, jak je vaší ctěnou chutí, přes naše webové stránky anebo přes aplikaci YouRadio Talk. Třeba celý rozhovor s uměleckým ředitelem Shakespeareových slavností Michalem Rychlým. Ptali jsme se ho třeba, co je nejhorší na organizaci Shakespeareovek. A co, že to je?
1: Nejhorší v této době, co se změnilo za ta leta, je se nad herce. Mm-hmm. Protože my jsme začínali v tom roce 98, všechna kamenná divadla měla pravidelné letní prázdniny, nehrálo se, netočili se seriálu, seriály, filmů se točilo minimálně. Dneska se to totálně změnilo, takže se nad dobré herce, a co znamená dobří herci, mají hodně práce, tak to vždycky je ten nejhorší úkol, který máme se s nima domluvit.

0: 7 hodin, k tomu 29 minut, máte v uších víkendové ráno na vlnách Rádia Frekvence 1, příjemný poslech, dobré jitro vám všem a pozor, za malou chvíli mám pro vás žebříček nejmíru milovnějších zemí na světě. Teď můžete si lámat hlavu a přemýšlet, které to jsou a jaký je na tom v tomhletom žebříčku Česko. Všechno vám prozradím ve víkendovém ránu už za malou chvíli, protože přednost jak jinak mají zprávy Frekvence 1 o 7:30.
1: Dobré ráno. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paragvají 0-1 ztratili naději na postup.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na D1 na trase z Brna do Prahy hořelo osobní auto na 51. kilometru u Zruče nad Sázavou se zpomaluje. Jinak dálnice teď projedete plynule. Příjemnou cestu s Frekvencí.

0: 7 hodin, k tomu 40 minut máte v uších ranní víkend na Frekvenci 1. Dobré jitro a příjemný poslech. Zase jsme se pozitivně zapsali do světových průzkumů a taky rubrik. Míním tím teďka Českou republiku, která je 13. nejmíru milovnější země na světě. Vyplývá to z pravidelného žebříčku Global Peace Index. Jinak žebříček prvních tří nejmíru milovnějších zemí je, když teda začneme od toho třetího místa, čili od bronzu, tam se umístilo Švýcarsko, stříbro má Nový Zéland, no a pomyslné zlato, tak to získal Island. No a naopak na úplném spodku, čili na chvostu té tabulky celého toho průzkumu figuruje Rusko, které ale předstihlo Sudán a Demokratickou republiku Kongo. Takže si zase můžeme vážit naší krásné České republiky. No a po celé zemi už do vašich uší další porce muziky Ed Sheeran, Barbora Poláková anebo Erasure Always.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Tohle je sobotní ranní víkend, dneska s datem 20. června, svátek mají Květy, všechno nejlepší, no a vám ostatním v dárkovém balení už muzika. Jako třeba kapela Miraj tenkrát, ale až po 8. raní. Společně s nima třeba slovenští tým. A nebo legendární Genesis a Phil Collins. Na tohle všechno, včetně rubriky Honzy Krause, se můžete těšit, ale až po 8. hodině raní.
1: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Jsou tady další ranní zprávy. Lucie Šmídová, rádio Frekvence 1.
2: Dobré ráno. Přibudou stanoviště pro kontroly nákladních aut. Horký víkend mohou narušit celné bouře, kroupy a vichre. Vážná nehoda zavřela silnice u Bílého kostela na Liberecku. Nákladní auta budou více kontrolovat. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnost kontrol. Loni zprovoznili 10 kontrolních stanovišť, z nich 6 umožňuje kontrolní vážení nákladních aut. Máme tu extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned 2 výstrahy. Jednu na dnešek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 36 stupňů Celsia. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je přes 15% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou představili zástupci projektu. Podle té tvoří tito lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 ztratili naději na postup. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. A fotbalisté Maroka porazili ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají blízko k postupu. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu Frekvence 1 těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti jar. Největším problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
3: Nelíbilo, jako rozhodně se mi to nelíbilo. Já se přiznám, že když už je nějaký odstup od toho zápasu, tak ve mně pořád převládá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z mála českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbale opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neumluvitelné.
2: Celý presklub si můžete pustit na našem webu frekvence1.cz.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude horko, jasno až polojasno. Během dne převážně v Čechách místy přeháníky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Po čelním střetu osobního auta s dodávkou je uzavřená silnice 1/13 u Bílého kostela na Liberecku. Policie odklání dopravu a z dálnic teď hlásí plynulý provoz, tak klidnou cestu a hezké ráno za volant. A všem příjemné vstávání s Frekvencí 1 a Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, sliboval jsem Honzu Krause společně s Blunýho, rubrika připravená. Věděli jste, že sluchátka s dráty zažívají velikánský comeback? No a nejenom tohle se dozvíte už za malou chvíli na Frekvenci 1. Pojďme si hrát, otevíráme opět českou muzikou tuhletu hodinu. Kapela Miraj a tenkrát na Frekvenci 1.
2: Užívejte sobotu.

0: jenom minutka nás dělí od čtvrt na devět. Mějte bez varáno ve společnosti Frekvence 1 a také sobotního víkendového rána. Pohodové vstávání, cestování nebo taky relaxování, to vám všechno přeje Petr Wagner. Podle meteorologu nás čeká extrémně horký víkend s teplotami až 37 stupňů Celsia. Místy teda, ne na celé republice. Ale zároveň samozřejmě s těmi vysokými teplotami jdou ruku v ruce. Silné bouřky, přívalový déšť, kroupy, nárazy větru až 75 km v hodině. Podrobněji se na to počasí, na to dnešní podíváme společně za malou chvíli na Frekvenci 1. No a za malou chvíli už taky slibovaná rubrika Honzy Krause a Blondýny, co v ní. Věděli jste, že sluchátka z dráty zažívají velikánský comeback? Ano, a více se k tomu už vyjádří a taky se dozvíte v rubrice právě u Honzy Krause a Blondýny. No a také budeme cestovat v téhleté hodině a to společně s naším kolegou moderátorem Mírou Michálkem, který vás vezme sebou na kole na cesty. Kam to bude dneska a co už má Míra za sebou, dozvíme se, vyspovídáme ho za malou chvíli. Tak držte volnu a krásné sobotní ráno po boku Frekvence 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. We'll be right back.

za to všetko, láska, môžeš ty.

0: tomu taky už připravená i rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou, téma sluchátka. Věděli jste, že dráty ve sluchátkách zažívají opět velikánský comeback. Více k tomu už prozradí v rubrice Honza Kraus. Více muziky do vašich uší, taky třeba právě do těch sluchátek s těmi dráty. Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Beyoncé, Halo anebo Michael Jackson. Předtím si dáme krátké zprávy frekvence 1 půl deváté.
1: Dobré ráno, v Pardubicích v noci hořela skládka plastů. Obyvatelé dostali varování SMS zprávou. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči dostali požár pod kontrolu po 6. hodině. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví. Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V Německu blesk na festivalu zranil 9 lidí. Ve Švýcarsku zranila padající větev dívku.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na D11 u Sadské se zpomaluje, na 25. kilometru pracují silničáři, a to v obou směrech. Tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Sluchátka s dráty zažívají comeback díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení. Co vy na to?
2: No tak tam je souběh těch tří věcí, no. Tak ten zvuk na ty bluetoothový je dobrý, ale retro, tak to je drát. A zacházení taky, nemusíte to dobíjet a no, takový, no. No. I když oni vydržejí dlouho nabitý dneska.
1: Jak komu?
2: Ale je to pohodlí bez toho drátu zase, no.
1: No, jako je a není, no. Musíš mít furt tu nabíječku sebou. S tím já mám jako...
2: Furt nabíječku, jako, já nevím, jaký máte sluchátka, ale dneska vám vydrží jako... Pokud neposloucháte 10 hodin denně, tak vám vydrží dlouho.
1: No, ale já jsem je třeba zapomněla nabíjet, takže furt jedu drátový a jsem ráda, že už nejsem sama, už potkávám další lidi, kteří mají
2: ne, tak dráty. Jakmile to je retro móda, tak bez drátu vůbec nemůžete vyjít, jako to si ženský dají, když nemají sluchátka. To povede rovnou sucha drát. Hlavně, aby byl drát. No.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké dobré ráno, jenom připomínám, už jste to určitě zaregistrovali v éteru Frekvence 1, náš kolega Míra Michálek pokračuje ve své dobrodružné cestě. Právě šlape do pedálu kola Scott podél řeky Máza přes Francii, Belgii a Holandsko až k Severnímu moři. Projedeme společně s ním nejhezčí belgická města, oblast Arden a taky malebná říční údolí. Ochutnáme zároveň místní speciality a slavné belgické pivo s dlouhou tradicí, no a protože nás zajímá, jak se Mírovi daří, jdeme mu zavolat. Tak, Míro, halo, slyšíme se?
1: Zdravím z Belgie, přátelé, konkrétně z úžasného živého studentského města Leuven, nebo chcete-li po Česku Lovaň. Má to geniální atmosféru, jsou mraky kaváren a restaurací a všude jsou televize, protože tady samozřejmě absolutně žijí fotbalem. A protože jsme v Belgii, tak tu taky hraje hlavní roli pivo. A já jsem byl za celé pivním baru, kde měli, teď se podržte, 45 pík s točeným pivem a 250 druhů lahvových, no úplná šílenost. A když si k tomu přičtete hlavní místní pokutiny, jako jsou wafle, pralinky a hranolky, tak v kombinaci s tím pivem, myslím, absolutně ideální výživa pro sportovce. Jinak letošní cestu na kole Evropou přes 5 států jedu z Endorphin Republic, to je síť obchodů se sportovním vybavením a hlavně cyklistikou, a oni mají i vlastní řadu produktů a potravinových doplňků, když o tom mluvíme. Takže já si vezu samozřejmě jonťáky v prášku, různý tyčinky a hlavně hromadu magnézka, či speciálních šotů magnézia, protože křeče mě docela trápí, a bez magnézka hlavně potom v noci, protože v noci škubu nohama jako pes, kterýmu se zdá, že hodí srnku. Přátelé, mrkněte na stránky Endorphin Republic, mají tam super výběr v podstatě úplně všeho, co se týká sportu a cyklistiky. Já teď každopádně mířím do města Lutych a potom do města Hassel. Čeká nás toho tady v Belgii ještě dost, ale zítra si myslím, že už překročím hranice Holandska a tím navštívíme vlastně pátý stát letošní cesty. Tak buďte u toho, sledujte sociální sítě Frekvence 1 a kdybyste chtěli podrobnější dokumentaci mé cesty, tak samozřejmě i můj Instagram moderátor na cestách. Já šlapu dál a slyšíme se dneska odpoledne. Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Míro, moc děkujeme. Jenom připomínám, přátelé, cyklistika není jenom sport, je to taky svoboda, dobrodružství na celý život. Endorphin Republic, největší specialista na cyklistiku, věří, že tyhle zážitky patří všem od prvních rodinných výletů až po náročné trasy. 6 prodejn po Česku a tým lidí, kteří cyklistikou opravdu žijí. Nechte se inspirovat nejenom Mírovou cestou, ale vyberte si i kolo a vybavení na www.endorphinerepublic.cz. Mrkněte se tam, ať jste v obraze.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Hudební.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend.

0: frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: další porce muziky, té skvělé, vás čeká hned po deváté. Co konkrétně? Ano, podle prvotních tónů jste určitě poznali zpěvačku Miley Cyrus. A bude společně s ní třeba taky Taylor Swift. Myslím si, že to bude taková dámská jízda, protože společně s něma taky Tereza Krnlová. Ze španělské Malagy až sem na frekvenci 1, ale až po 9. hodině, kdy budeme taky soutěžit.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Ano, předtím si dáme zprávy. Lucie Šmídová na frekvenci 1 vám všem hezkou sobotu.
3: Dobré ráno. Při požáru rezortu v Dominikánské republice evakuovali tisíce turistů. Dopravci slibují v horku klimatizované vozy a nehodu hlásí z D1 za Prahou. Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Čeká se na vyjádření českých cestovních kanceláří a úřadů. Zajistit komfort při cestování v současné vlně veder mohou lidem klimatizovaná vozidla nebo zásoby pitné vody. Dopravci tvrdí, že jsou na horké dny připraveni. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného nebo odškodnění. Vyplývá to z vyjádření dopravců. Dopravci se shodli, že v horkých dnech zajišťují pitný režim také zaměstnancům. Houbaři na Chrudimsku hlásí start sezóny. V suchých porostech růstu pomohly poslední deště.
4: Ve zdejších lesích se tak objevují první hřiby i další druhy hub. Jde především o hřiby kováře a narazit se dá také na první kozáky. Odborníci už odsud nosí například i specifické druhy, jako je třeba ucho jidášovo, ale rostou také růžovky. Očekávaný růst teplot prý houbám jen prospěje. Současně s mykology ale vyrazili na sběr také početné kolonie slimáků. A tak to bude závod s časem. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká kvalifikace. Díky druhému místu v pátečním tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14 hodin. Dopoledne bude ještě trénovat.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Máme před sebou další tropický den. Bude jasno až polojasno. Během dne převážně v Čechách mohou být bouřky a přeháň. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Bouralo se na D1.
6: Dálnice jsou plynule průjezdné, jen si dejte pozor, pojedete-li po dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Na 25. kilometru se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Vozidla jsou v odstavném pruhu označena světelnou šipkou, nebrání provozu. Přesto projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství sil.

tomhletom víkendovém ránu. I v téhleté hodině budeme soutěžit, a to o 4 lístky na festival Bloodfest. Dám vám výherní song, když ho uslyšíte v éteru frekvence 1. Volejte 257 403 devítky. Ten song je The Rembrandts, I Will There For You, což znamená, že to je výherní, teda výherní to je, a zároveň je to taky ústřední písnička k seriálu Přátelé. Tak volejte, až ji uslyšíte v éteru frekvence 1.

0: 9 hodin, k tomu 14 minut, ke slovu se dostává tradiční a nerozlučná dvojka ostřílených rádců, čili Michal Suchánek, Petr Kolečko a taky pořad. Cože? Vy sami můžete pánům jednoduše napsat, jestli vás něco trápí, potřebujete poradit, nevíte si rady, e-mail kam s dotazem, s tím vaším, je coze@frekvence1.cz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Chci si koupit vrtačku, mám koupit uhlíkovou nebo bezuhlíkovou? Jaký je v tom rozdíl? Stanislav, 47 let, Uherské Hradiště, tak Peťo, ty seš na tohleto, ale myslím odborně.
3: No tak samozřejmě, všichni jsme slyšeli o té uhlíkové stopě.
2: Jo.
3: Asi nechci mít vrtačku, co dělá uhlíkovou stopu, že jo? To si radši vrtám bezuhlíkově a pak se proletíme s letadlem.
2: Jo.
3: Pro nový hovožděnky třeba.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert.
6: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
13: Yeah. každá princezna.
14: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
15: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: 28 minut a ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 budeme taky soutěžit, to konkrétně o 4 lístky na festival Bloodfest, výherní song. Až ho uslyšíte v eteru Frekvence 1, volejte 257 403 devítky. Ten výherní song je skupina The Rembrandts, čili ústřední song k seriálu Přátelé. I'll be there for you. Ústřední tahle ta písnička z Přátel. Takže až ji uslyšíte, volejte 257 403 devítky. Třetí v pořadí volající, teda má tady 4 lístky na festival Bloodfest. A já vám ten festival ještě za malou chvíli přiblížím. Jak to vypadá právě s tím dnešním tropickým víkendem a vysokými teplotami? Podle meteorologů nás čeká jasno až polojasno, během nepřechodně až zataženo místy přehánky. Pozor na to, v Čechách velmi silné bouřky. Výskyt přívalových dešťů s úhrny až 50 mm srážek, dokonce i kroupy okolo 2 cm a z nárazy větru kolem 70 km v hodině, což je varování meteorologů. Jinak ty teploty 31 až 36 stupňů, v Nížinách dokonce až 36. Je tady 9:30, pojďme na krátké zprávy Frekvence 1.
1: Dobré dopoledne, k návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Úřady na severu Německa kvůli silné bouřce evakuovali během noci festival s 5000 návštěvníky. Podle policie utrpělo 13 lidí lehká zranění. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce z Paraguají 0-1 ztratili naději na postup.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor, neprůjezdná je D8.
3: Dálnice D8 je na 87. kilometru ve směru na Prahu uzavřena. Důvodem je nehoda v tunelu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona u Bělotína. Na 308. kilometru je zúžení. Tvoří se 3-kilometrová kolona a zdržení je okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Rádio Frekvence 1, 9 hodin, k tomu 40 minut. A tohle byl taky výherní song do Rembrandts, na který jste měli volat právě do studia Frekvence 1 na číslo 257 403 9. K tomu pakli, že byste chtěli 4 lupeny na festival Bloodfest, který už 27. června ovládne Park 360 v Hradci Králové. Tady je Petr Frekvence 1, kdo pak je na druhém konci, ptám se já, halo?
1: Ahoj.
0: Tak ještě jednou halo, kdo pak tam je?
1: Ondra z Brna.
0: Ondro, zdravíme tě do Brna, chtěl jsem se zeptat právě, s kama voláš, takže jasno, Ondra z Brna. Přijedeš do Hradce Králové, buď můžeš po D1, nebo to řízneš po Hradecký, takže si máš na výběr dvě možnosti. Takže předpokládám, že voláš, že jsi velikánský fanoušek, 4 lupeny tady máš, určitě ty už můžeš přádat plány, koho vezmeš sebou. Gratuluju, vydrž mi na telefonu, ať si můžu napsat kontakt na tebe a pak pošli třeba aspoň pohled z Hradce Králové.
1: Z Bloodfestu.
0: Tak jo, hele, měj se, hezkou sobotu, užívej, no a pro vás ostatní samozřejmě soutěží budeme i odpoledne, tak držte vlnu, jenom doplním, že Bloodfest je festival britského zpěváka Young Blooda, který se letos vůbec poprvé uskuteční mimo Velkou Británii a jeho jedinou letošní zastávkou bude právě Česká republika. V sobotu 27. června v parku 360 v Hradci Králové se představí nejenom Young Blood, ale i další hudební hvězdy jako Biffy Clyro, Prime Scream, Paley Royal a nebo zpěvačka Pam Rabbit. A jenom takový dovětek, Bloodfest není samozřejmě jen o hudbě, ale o komunitě, setkávání fanoušků a taky jedinečné festivalové atmosféře.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna-

0: Blíží se 10. hodina a to znamená, že víkendové vysílání pokračuje. S vámi už je Veronika Lohotová a pojďme na muziku. V příští hodině Luis Fonsi a Daddy Yankee. Zahraje nám taky skupina Jelen. A dáme si legendární R.E.M. Za moment už pro vás máme taky čerstvé zprávy, tak zůstaňte s námi.
1: Ahoj, tady Míra Mi.
2: 10 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A Lucie Šmídová, pěkné dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Přibudou stanoviště pro kontroly nákladních aut. Horký víkend mohou narušit celné bouře, kroupy a vichr. Po nehodě v tunelu je zavřená D8. Nákladní auta budou více kontrolovat. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni zprovoznili 10 kontrolních stanovišť, z nich 6 umožňuje kontrolní vážení nákladních aut. Máme tu extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned 2 výstrahy, jednu na dnešek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což už odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 36 stupňů Celsia. Česká Třebová má nové turistické lákadlo. To bude přitahovat především milovníky železnice.
4: Jde o 100-metrovou ocelovou lávku nad největším železničním uzlem v naší zemi. Ta sice slouží především lidem mířícím za prací do průmyslové zóny, ale výhled, který nabízí, přitahuje i vlakové nadšence. Dokázalo to už její otevření, kdy čekající neodradilo ani provizorní schodiště bez výtahu. Pamětníky pak lávka vrací do dětství, kdy tady stával most. Lávku čekají ještě práce například na výzdobě, o kterou se postarají obrazy lokomotiv. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 ztratili naději na postup. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. A fotbalisté Maroka porazili ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají blízko k postupu.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Máme tu další tropický den. Bude jasno až polojasno. Během dne převážně v Čechách se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor, neprojedete po D8.
6: Dálnice D8 je na 87. kilometru ve směru na Prahu uzavřena. Důvodem je nehoda v tunelu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona u Bělotína. Na 308. kilometru je zúžení. Tvoří se 3-kilometrová kolona a zdržení je okolo 15 minut. Šťastnou cestou vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
3: Po zprávách pokračuje víkendové vysílání Frekvence 1 a teď už s Veronikou Lhotovou. Hezké dopoledne.
0: Kam můžete dneska vyrazit, tak já mám pro vás pár tipů napříč republikou a tak jako každý den ani o víkendu nezapomeneme v téhle hodině popřát našim dnešním oslavencům, ať už k narozeninám, anebo třeba k svátku. Tak mi posílejte vzkazy na číslo 736 300 444, anebo taky hlasovkou přes naší apku. Teď už ale po zprávách zpátky k muzice, máme 4 minuty po 10.
5: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: víkendově, ale pokud byste přece jenom chtěli dneska někam vyrazit a chtěli si užít příjemné odpoledne, tak můžete vyrazit na Plzeňsko na zámek Bor, kde proběhne první ročník borského zámeckého vínování. A to spolu s živou muzikou a taky programem pro děti. No a protože dneska bude horko, tak se můžete například schladit na lesnickém dni v Rausku, a to v areálu Skelná huť u Mimoně, kde vás čeká mistrovství v práci s pilou, taky ukázky techniky a nebo třeba výstava trofejí. Kutná hora po celý víkend ožije oslavami královského stříbření a můžete se tak těšit na rytířská klání, středověké tance a řemesla. V Rožumberku nad Vltavou na fotbalovém hřišti se dneska koná pátý ročník Vinného koštu. S dětmi vyražte určitě na Bíteštskou pouť, kde se vyřádí a vy si navíc užijete i foodfest s mezinárodní kuchyní. No a v Rožnově pod Radhoštěm, kde už 8. července proběhne náš radiokemp, probíhá od včerejška akce Rožnov mě baví a užijete si tu koncerty, soutěže, dětský program a spoustu další zábavy. Tak já věřím, že se i tenhle víkend zabavíte a my vám na Frekvenci 1 k tomu budeme hrát muziku, která vás baví.
1: Pozor, velká
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Gege. Ale přátelé, já tady mám teď pro vás jednu exkluzivní pozvánku. Představte si, že to je už 25 let, kde se poprvé objevila na plátnech kin písničkový retrofilm Filipa Renče Rebelové. Ano, 25 let od premiéry filmu Rebelové. Neskutečný. Šestice mladých herců se před kamerou objevila tenkrát vůbec poprvé. Rebelové jsou příběhem, že o velké lásce, kterým dějiny nebyly právě příznivě nakloněny. Na scénáři režisér spolupracoval se Zdeňkem Zelenkou a větší část filmu se odehrávala na nádraží v Zubrnicích, na zdejší trati. A právě při téhle příležitosti se dneska 20. června na nádraží v Zubrnicích uskuteční celodenní oslavy za účasti některých herců. Od 13 hodin tu proběhne beseda. Kromě režiséra Filipa Renče se jí zúčastní také režisér Zdeněk Zelenka, kameraman Martin Šec, Betka Stanková, Anna Veselá a Miloslav Nosek. A v podvečer od 19 hodin pak proběhne koncert filmové hudby Znělky Stelky pod taktovkou Varhana Orchestroviče Bauera. Takže kdybyste si chtěli užít bohatý program, a to pro všechny věkové kategorie, včetně besedy s některými herci, vyražte dneska na nádraží v Zubrnicích a užijte si oslavu 25 let od premiéry filmu Rebelové. Myslím si, že to je opravdu akce, která se jen tak konat nebude. Maximálně za dalších 25 let. No a já jenom dodám.
1: Tak já pádím cestou, necestou, pět v nejvící, Brně před šestou.
0: No a pokud taky pádíte v autě, tak pojďme na dopravu.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: Tak jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích?
4: Dálnice D8 je na 87. kilometru ve směru na Prahu uzavřena. Důvodem je nehoda v tunelu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona u Bělotína. Na 308. kilometru je zúžení. Tvoří se 3-kilometrová kolona a zdržení je okolo 15 minut. Šťastnou cestou vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
0: Tak na cestách opatrně a šťastnou cestu vám přeju z Frekvencí 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

10 hodin a 46 minut a já vám všem přeju krásné sobotní dopoledne. Kdo ze známých osobností slaví dneska 20. června narozeniny, tak jdeme se na to podívat. Oscarová americko-australská herečka Nicole Kidman, film Moulin Rouge nebo seriál Sedmi krásky, tam hrála a slaví 59. narozeniny. No a dalším oslavencem je i

0: Sejmí. Hudební ikoně je dneska 77 let. No a u nás se před 66 lety narodila herečka a taky dabérka Ilona Svobodová alias Jitka Farská ze seriálu Ulice. No a všechno nejlepší přejeme taky dalšímu oslavenci, který ho všichni velmi dobře znáte, protože ho taky na Frekvenci 1 hrajeme, který dneska 20. června slaví narozeniny a je to samozřejmě Petr Kolář. Petrovi je dneska 59 let, tak všechno nejvíc nejlepší přejeme. No a taky vy přejete prostřednictvím SMSek hezkou sobotu do rádia, přeji krásné narozeniny kamarádce Mirce, všechno nej a nej a zdraví a úsměv na tváři, díky za přečtení a zdravím z Klatov, vaše posluchačka Jana. Tak děkujeme za zprávu a přidáváme se a Mirce přejeme všechno nejvíc nejlepší. No a svátek dneska 20. června slaví Květa. Jméno má slovanský původ a překládá se jako květinové ženy. No a květ máme u nás v Česku kolem 7 500. No tak květy letí vám kytička a Frekvence 1 přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na 2 kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: pro vás máme z muziky jenom to nejlepší. Bruno Mars. Budu taky opět a Radeček. A dáme si taky Enigmu. Za malý moment už čerstvé zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, dobré dopoledne.
4: Hezké dopoledne. Regulace cen paliv by mohla skončit už před prázdninami. Na dovolenou míří Češi opět autem do Chorvatska. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem narušil dron. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Veřejnoprávní televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Téměř čtvrtina Čechů míří na dovolenou karavanem do Chorvatska. Pětina pak stejně stráví léto v Polsku a další například v Itálii nebo Slovensku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Autem nebo karavanem pojede na dovolenou více než polovina Čechů. Dopravní experti radí zkontrolovat všechny potřebné doklady. Houbaři na Chrudimsku hlásí start sezóny. V suchých porostech růstu pomohly poslední deště.
5: Ve zdejších lesích se tak objevují první hřiby i další druhy hub. Jde především o hřiby kováře a narazit se dá také na první kozáky. Odborníci už odsud nosí například i specifické druhy, jako je třeba ucho jidášovo, ale rostou také růžovky. Očekávaný růst teplot prý houbám jen prospěje. Současně s mykology ale vyrazili na sběr také početné kolonie slimáků. A tak to bude závod s časem. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron. Policisté pilota dohledali. Přestupek oznámil úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazněji klidnější. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce. Trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Máme tu další tropický den. Přes den bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer zejména v Čechách čekejte bouřky nebo přehánky, mohou být i velmi silné. A nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A jak to vypadá po nehodě na D8?
7: Provoz na dálnici D8 ve směru do Prahy je po nehodě v tunelu Libouchec obnoven. Z důvodu dopravního omezení mezi 34. až 29. kilometrem se tvoří kolona na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Zpomaluje se na 37. kilometru a zdržení je půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Na Frekvenci 1 pokračuje víkendové vysílání. Slovo má opět Veronika Lhotová.
0: Tak přátelé, vzhůru do další hodiny. Radiokempy Frekvence 1 vypuknou už co nevidět. Tak kde se s vámi

0: čtvrt na 12. Já doufám, že si užíváte pohodové soboty. A přátelé, my vám i letos v létě přivezeme pohodu, protože o prázdninách vyrážíme za vámi, našimi skvělými posluchači, na naší již tradiční roadshow po českých a taky moravských kempech. Ten první kemp startuje už, co nevidět, ve středu 8. července v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. No a ty další pak následují každou středu až do 26. srpna. Radio kempy Frekvence 1 začínají vždy úderem 2 hodiny odpolední a pak od 7 do 8 večer se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. No a postupně vystoupí například opět a Radeček Trio. Bude taky Pokáč, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, skupina Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a nebude chybět ani Marpo. Po celou dobu budeme dění z radiokempů přenášet přímo do éteru a vy tak máte jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí našeho živého vysílání. Budeme vysílat přímo z kempu a můžete potkat tedy nás, moderátory Frekvence 1. Těšit se můžete samozřejmě taky již na tradiční táborák, opékání špekáčků, soutěže, oblíbené kelímky štěstí Frekvence 1 a spoustu dalšího. Bližší informace najdete na našem webu frekvence1.cz a my se na vás moc těšíme.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: že jste s námi. A o víkendu, nebo respektive v týdnu, byl s námi umělecký ředitel Shakespeareovek, pan Michal Rychlý. A kolegové se ho ptali, jestli už někdo prošvihl představení.
1: Třeba se mi stalo, a to není zase tak dlouho, my hrajeme od 7:30. A nějak ve 7:45 telefon jednoho herce a volá mi a říká, prosím tě, seš autem na Hradě, mohl by si pro mě přijet, mě se rozbila motorka, já to nestíhám. Já jsem říkal, to víš, jo, tak pro tebe si, kde seš? A on říkal, no, na chalupě u Písku kousek tady. A jsem si říkal, tak to asi nedáme, tak naštěstí tento herec si půjčil od souseda motorku a stihnul to na tu 8:30 na Four Crabstreet dorazit. No.
0: Nějaký motorkář.
2: Já už asi tuším.
0: Tak to prozradil umělecký ředitel Shakespeareovek Michal Rychlý. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě U Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
4: Provoz na dálnici D8 ve směru do Prahy je po nehodě v tunelu Libouchec obnoven. Z důvodu dopravního omezení mezi 34. až 29. kilometrem se tvoří kolona na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Zpomaluje se na 37. kilometru a zdržení je půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tak nohu z plynu a na cestách opatrně s frekvencí 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
2: Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte rádio Frekvence 1.

0: 3:45 s vámi Frekvence 1, která vám hraje to nejlepší z muziky, tohle byla Madonna. Máme 20. června, svátek slaví květa, všem květám všechno nejlepší k svátku. No a přátelé, dneska 20. července, tak slaví svůj den jedna vůbec z největších dětských radostí. Jestli pak vás napadne jaká, tak z čeho mají děti největší radost? No samozřejmě z lízátek, že jo? Protože dneska 20. června jeden lízátek. A lízátko není jenom taková jako obyčejná sladkost, protože prý cucání lízátka snižuje stres a navozuje pocit pohody. Takže mě napadá, že lízat bychom měli jednoznačně spíš my rodiče než děti. Až vás teda v týdnu třeba naštve šéf nebo uvíznete v dopravní zácpě, nebo vás třeba namíchne partner, tak si dejte lízátko. No a ještě jedna zajímavost, historie lízátek sahá dokonce až do praviku. Tam si prý pravěcí lidé namotávali med na klacík, takže vlastně už tenkrát běhali po jeskyních s něčím, co vlastně připomínalo lízátko. No a tu moderní verzi pak v roce 1908 vynalezl Američan George Smith a pojmenoval ho Lollipop. No a od té doby je svět o něco sladší, tak si dneska dejte jedno lízátko, navíc čistě preventivně proti stresu.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: co nevidě, taky novinky.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Lucie Šmídová. Dobré odpoledne, nebo respektive poledne.
6: Dobré poledne. Při požáru rezortu v Dominikánské republice evakovali tisíce turistů. Salač ovládl v traťovém rekordu třetí trénink. 40 minut se zdržíte na D1 z Brna do Prahy. Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by událost postihla Čechy. Dopravu v Ústí nad Labem má za několik let začít řídit jednotný systém. Krajské město už má dopravní ústřednu. Sjednocené řízení dopravy nicméně zařídí, aby spolu jednotlivé části komunikovaly a bylo tak možné automaticky nastavit dopravu celého města. Petr Hofman z České společnosti k tomu řekl.
7: Ústí nejsou moc velký kolony, ale celé to začalo, ten příběh jednotného řízení dopravy vlastně začal rekonstrukcí Benešáku, to bylo úplně na počátku, aby nevznikly kolony.
6: Jednotný systém by mohl začít odhadem fungovat v roce 2029. Po vedrech udeřily na Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V německém Rastatu zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu a ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Úřady v noci varovaly před extrémními povodněmi. Hlanirá jedné z řek se během několika hodin zvýšila téměř o 2 metry, poté ale zase rychle poklesla. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto2 dostal pod hranici 1,58 minuty. Je novým držitelem traťového rekordu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Od rána máme horko, bude tak celý den, k tomu jasno až polojasno. Během odpoledne a k večeru, převážně v Čechách, se mohou vyskytnout přeháníky nebo bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: S kolonami počítejte na D1.
8: Z důvodu dopravního omezení mezi 34. až 29. kilometrem se tvoří kolona na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Zpomaluje se na 38. kilometru a zdržení je okolo 40 minut. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona u Bělotína. Na 312. kilometru je zúžení. Tvoří se 4-kilometrová kolona a zdržení je na 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Moravsku nad Nisou. Podrobnosti se dozvíte za moment, no a bude v téhle hodině taky tradiční frak, který pro vás připravila Jana s Mikešem v rubrice Zkus mě rozesmát.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Pálkem tentokrát vyrazíte na krásný cyklový let z Liberce směrem Hrádek nad Nisou, trasu, která vede přes Chrastavu a dál po nově vybudované stezce od Ranisa. Postupně dorazíte do trojmezí Česka, Německa a Polska, odkud je to už jenom kousek do Hrádku nad Nisou a taky do kempu Kristýna. A právě tady se bude konat jeden z radiokempů Frekvence 1, kam jste rozhodně zváni.
1: Kristýna je bývalý lom a já vím, že když jsem byl malej, tak se tam jezdilo na výlety, jakože to bylo daleko. A my jsme tam nejezdili, protože tam byla hrozně ledová voda a je tam strašná hloubka.
2: Vem si plavky, pojdem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
3: Já se koupat nemůžu.
2: Tak se budeš dívat, až se koupu já.
0: Já jsem tam totiž jednou byla, Segra tam byla na dovolený, tam je docela pěkný kemp kolem toho, do toho kempu my vyrazíme. Jasně. A je to, prosím vás, napište si to 26. srpna, je to poslední radiokemp, takže ten uzavírá celou tu škálu těch 8 radiokempů.
1: Spoustu času.
0: A zahraje tam Marta.

0: tam bude.
1: Takže se na vás na Radio Campu těšíme a nezapomeňte si přivést střechu nad hlavou. Klidně i tu retro.
2: Tam se prostě mezi stanama objevil takový ten retro oranžový stan s tím hnědým oknem.
0: Jo, tenhle stan.
2: Ten klasický velký hangár.
0: No.
2: A tak to tam jako stálo, mně to přišlo normální, my to máme doma ještě někdy schovaný, ale lidi kolem toho chodili a futili si to, jak kdyby tam byl.
0: No. Blázen, že
2: jo? Mně tohle nepřijde zase takový, nebo asi jo.
0: Asi jsme v tom vyrostli, tak
2: asi
0: tam
2: jsme
0: to
2: prostě
0: nepřijde,
2: starý,
0: ale to bylo hrozný, že to bylo asi 6 různých takových vaků.
2: Kráso, to bylo
0: stavilo se to celý
2: těžký.
0: Den.
2: No jasně,
0: těžký,
2: no.
0: To bylo jako prase, strašně pršelo těžký. Do toho a bylo to plný škvoru za količku.
2: No, nešajte na ty stěny.
0: Jo, sprchat, jo.
1: Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme na trasu Liberec, Hrádek nad Nisou, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba U Radio Talk a taky na webu Frekvenci 1.
3: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
4: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
5: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
6: To nevím.
5: Božího, je to problém.
3: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
7: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
4: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
8: A za dny se...
9: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
10: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: na frekvenci 1 bude půl jedné, hezké odpoledne. Místo bytu v Praze si můžete koupit ostrov v Řecku, vyjde to levněji, tak o tom za chviličku už Krause s Blondýnou, teď se ale vydáme na dálnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak to tam vypadá?
2: Z důvodu dopravního omezení mezi 34. až 29. kilometrem se tvoří kolona na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Zpomaluje se na 38. kilometru a zdržení je okolo 40 minut. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona u Bělotína. Na 312. kilometru je zúžení. Tvoří se 4-kilometrová kolona a zdržení je na 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dál. Marcela.
0: Tak jeďte opatrně a šťastně dojďte s frekvencí 1.
3: 257 400 400. Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400. Linka frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
4: V Řecku je na prodej opuštěný ostrov, je levnější než velký byt v Praze. Co vy na to?
5: Tady nějak hodně prodávají ostrovy, jsem si všiml.
4: Jo, ale teda nevím, kde vzali velký byt v Praze, protože ten ostrov stojí na naše 6 milionů. Velký byt v Praze za 6 mega prostě nesežena.
5: To je garsonka.
4: No, sotva, jde na kraji.
5: Třeba se to jako za přítel, to psal nějaký Řek. Asi. Jsi nebyl v Praze, Zorbo, ale to za 6 milionů v Praze, to je tak jako nazdobená špajska.
4: No, tak to je super mít zase ostrov takový.
5: Je otázka, co mít, jestli ten ostrov, nebo tenhle minibit v Praze.
4: Takhle, na tom ostrově asi toho moc nebude. Součástí chráněné oblasti a nachází se na něm minimální infrastruktura. Ale...
5: No to je asi, tam nebude nic. Něco jako v tom bytě v Praze za 6 mega. V tom jsou stejný. Akorát, že na tom ostrově je půl roku hezky. V tomhle bytě na vás teda neprší a zase tam celý rok hnusně, ale neprší a je tam teplej. V zimě, v zimě.
1: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: odpoledne z Frekvencí 1, ať už nás sledíte odkudkoliv a jestli pak vám přijde vhod náš sobotní fórek a jestli pak vás rozesměje, no, pojďme si ho poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Je to další fóreček, Mikeš ho má pro nás připravený.
3: Tak, přijde malíř pokoju, přijde k blondýně domů a říká, tak se bavíme ty, že on hodí ty barvy a říká, tak, jakou barvu budete chtít dobytečku? Kamo říkáte dobytečku?
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: 13. hodina pomalu, ale jistě klepe na dveře a na frekvenci 1 máme pro vás playlist připravený i na příští hodinu. Kamrat! Zahrajeme si taky kapelu Miraj. A budeme tančit i s mistrem prezident. Za chvilku už pro vás máme zprávy.
1: Place, místo... Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1. Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
2: Kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
7: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A zprávy má pro vás Lucie Šmídová. Pěkné odpoledne.
8: Dobré odpoledne. V Mexiku chtějí před duelem s Českem omezit pití alkoholu na ulici. Regulace cen paliv by mohla skončit už před prázdninami a zde jedničky hlásí několik kolon. Vláda mexické metropole oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranství poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Mexiko se v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času utká v hlavním městě s Českem. Vláda požádá restaurace a bary v oblasti, aby zákazníkům zabránili v odnášení alkoholických nápojů z provozoven. Nedaleké obchody s potravinami pak zřejmě vyzvou, aby v hodinách před velkým zápasem přestali prodávat alkohol. Máme tu další tropický den. Teploty se dnes můžou dostat na 36 stupňů Celsia. Před vysokými teplotami platí celý víkend varování. Záchranáři radí pravidelný pitný režim, vyhýbat se alkoholu a omezit fyzickou námahu na přímém slunci. Co dělat, pokud máte pocit, že omdlíte, poradil pro Frekvenci 1 mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
9: Pokud se objeví známky přehřátí, je vhodné přesunout se do chladu, doplnit vlažné tekutiny a přiložit studené obklady na čelo a na zátylek. Při pocitu na omdlení je dobré si co nejrychleji sednout nebo lehnout, pokud je to možné. V případě bolestí na hrudi, dušnosti nebo poruchy vědomí je na místě volat linku 155.
8: Do pondělní půlnoci platí i varování před silnými bouřkami. Státní regulace cen paliv před prázdninami mohla skončit. Veřejnoprávní televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron. Policisté pilota dohledali. Přestupek oznámil úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce. Trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.
7: Frekvence 1.
4: Počasí.
8: Máme slunečno a teploty stoupají, také odpoledne má být jasno až polojasno, teprve později odpoledne a k večeru v Čechách se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty se dostanou na 31 až 630 stupňů Celsia.
4: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A s kolonami počítejte na D1.
10: Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona. Mezi 312. až 303. kilometrem je dopravní omezení. Zpomaluje se před sjezdem na Bělotín a zdržení je na 15 minut. S hustým provozem počítejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Kolona je od 26. po 23. kilometr a zdržení je 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
8: A také 3 minuty po 13. pokračuje víkendové vysílání Frekvence 1 s Veronikou Elhotovou.
11: Pěkné odpoledne s datem 20. června. Květám přejeme všechno nejlepší k svátku. A my se v téhle hodině spojíme s naším kolegou Tomášem Fílou, který je od rána v lázních z Latinice, které se zmodernizovaly. A jak a co všechno se v lázeňském areálu opravilo a nejen to se dozvíme v rozhovoru mezi 13. a 14. hodinou na Frekvenci 1. No a v tomhle týdnu jsme vám taky, přátelé, rozdali další peníze. No a samozřejmě další pro vás máme podrobnosti už za chvilku.
4: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.
12: Život plyne dál.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tento týden na Frekvenci 1 opět padlo poslední slovo. Já teda musím říct, že opravdu teď hádáte o 106 a jde vám to. Minulý týden jsme rozdali celkem 50 500 korun za dvě uhodnotá poslední slova a tento týden padl další jackpot, a to 8 000 korun posluchačce Líbě z Prahy, která uhádla, že zpěvačce Janě Kirchner chybí v londýnské zahradě ohniště. No a to znamená, že jsme nasadili novou nedokončenou větu, tentokrát od Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, a ten řekl:
3: úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to:
2: bez čeho se Pepa Vrtal na tripu neobejde.

0: jde. Tak přemýšlejte a vaše tipy volejte na frekvenci 1 opět v pondělí ráno po 7 hodině a hrajte o 7500 korun.
1: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Udrnout, sklidit, očistit.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Každá
1: princezna. Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Kryštof a tady je na Frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Haládžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: Skvělá devadesátka, Fun Factory, teď už je ale ten správný čas se taky podívat na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak to tam aktuálně vypadá?
2: Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se tvoří kolona. Mezi 312. až 303. kilometrem je dopravní omezení. Zpomaluje se před sjezdem na Bělotín a zdržení je na 15 minut. S hustým provozem počítejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Kolona je od 26. po 23. kilometr a zdržení je 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tak s tím počítejte a pokud někam míříte, tak jeďte opatrně.
1: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

0: přeju ze studia Frekvence 1. A my se teď, přátelé, vydáme do lázní Slatinice. Fondy EU pomáhají, modernizují zdravotnická zařízení a taky podporují péči o zdraví. A jedním z míst, kde tato pomoc dobře vidět, jsou právě lázně Slatinice, které díky podpoře Evropské unie prošly rozsáhlou modernizací. Na místě neotevřených dveří je taky náš kolega Tomáš Fíla. Společně s výkonnou ředitelkou lázní Silví Vyroubalovou. Fílo, ahoj.
1: Zdravím z lázní Slatinice. Tento příběh je z místa, kde fondy EU pomáhají. A jak? Na to už se zeptám výkonné ředitelky lázní Silví Vyroubalové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, co všechno se díky podpoře fondů Evropské unie podařilo v areálu lázní modernizovat?
2: V areálu lázní modernizujeme dvě části lázeňských domů. Za prvé lázeňský dům Mánes, který slouží pro klienty odborného léčebného ústavu, kde jsme vytvořili 5 bezbariérových pokojů, a lázeňský dům Morava, který je zaměřený na procedury pro lázně. Tam momentálně rekonstruujeme balneoprovoz, multifunkční místnosti, místnosti pro individuální terapie a je tvořeno zázemí pro zaměstnance.
1: Jaké konkrétní přínosy dnes modernizace přináší pacientům a návštěvníkům lázní?
2: Přínosy jsou vidět hned na první pohled, když přijdete k lázeňskému domu Morava, má částečně novou střechu. Vznikl nový balneoprovoz, to znamená, že pro klienty je připraveno 10 nových ván, které jsou moderní, v diskrétním prostoru. Dále vznikly nové multifunkční místnosti, kde probíhají individuální terapie a lázně dovybavili své přístrojové vybavení robotickými přístroji, to znamená, sázíme na to nejlepší, co momentálně na trhu je.
1: Dnes se ale také koná den otevřených dveří. Co všechno jste si pro nás připravili?
2: Připravili jsme si toho pro vás mnoho. Mimo to, že otevřeme dveře v našem novém lázeňském provozu, máme i akci Den zdraví, což znamená mnohá zdravotní vyšetření pro všechny zdarma, ať už se jedná o mateřská znamínka, vyšetření očí, měření cukru nebo další. Program pro celou rodinu, zejména pro ty nejmenší. Ať už si chcete prohlídnout techniku integrovaného záchranného systému, budeme mít tady policii, hasiči, záchrannou službu, dokonce i vězeňskou službu, nebo vás těší hudební vystoupení skupiny Beatles Revival, moderovaná beseda s odborníkem panem doktorem Martinem Svobodou, ředitelem vojenské nemocnice v Olomouci, nebo mnoho dalšího, přijďte k nám.
1: No, vypadá to tady báječně, program je našlapaný, my vás samozřejmě všechny srdečně zveme a pro tuto chvíli se zatím loučíme. Mějte hezký den.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Tome, díky, ano, je to tak, my se spolu dneska uslyšíme ještě jednou, ale to už tady bude kolega Marek Malášek. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky je taky Enya Orinoco Flow a do další hodiny Sia a David Guetta. Taky přidáme opět radeček. Mimochodem skupina, která se jako první ukáže a představí na jednom z našich radiokempů, bude to ten v Rožnově pod Radhoštěm. No a kdy se přidá na naše radiokempy Gwen Stefani a No Doubt? To už je otázka na našeho produkčního Radima Majdu.
1: Ahoj, tady Míra Mix.
2: Hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A Lucie Šmídová na svém místě.
3: Dobré odpoledne, horký víkend naruší silné bouře, kroupy a vichr. V Pardubicích v noci hořela skládka plastů. Nehodu hlásí z D1 u Rousínova. V sobotu a v neděli čekáme denní maxima nad tropickou třicítkou. Platí výstraha meteorologů i před silnými bouřkami. Více řekl za Český hydrometeorologický ústav Miloš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami. Výstrahou budeme v dalších dnech upřesňovat.
3: Během extrémního horka omezte pobyt na přímém slunci. Namáhavou práci odložte na časné ráno nebo večer. A také nezapomínejte na pitný režim, nejlépe neslazeným nápoji. 6 hasičských jednotek v noci na dnešek v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích bojovalo s požárem skládky plastů. Obyvatelům v okolí rozeslali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Hasiči nasadili také dron pro průzkum místa z výšky. Požár dostali pod kontrolou po 6. hodině ráno a krátce před polednem uhasili. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohly skončit. Veřejnoprávní televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0-0 s Kapverdami nastoupí v neděli na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už na podruhé nebudou chtít zaváhat. V případě vítězství by se přiblížili postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin. O 6 hodin později narazí Uruguay v Miami na Kapverdy. Situace ve skupině H je po úvodních duelech vyrovnaná. Všechny týmy mají po bodu.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Teploty postupně stoupají nahoru, máme většinou slunečno, má tak být také odpoledne, později odpoledne a večer pozor na silné bouřky a přeháňky. A nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Bouralo se u Rousínova.
6: S opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. V koloně se ale naopak zastavíte na dálnici D1 u hranic ve směru na Ostravu. Asi 10 minut vám zabere po pojíždění mezi 301. až 306. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: A po zprávách tady máme víkendové odpoledne s Márou Maláškem.
0: Já moc krát děkuji, jsme takhle moc hezky uvedla. Co jste tady dělali dneska celý den v tom horku?
3: No ty máš, to na tebe musím prásknout, tobě tady před chvilkou zapípal zvuk telefonu a ty tam máš nastavený smích a zapípalo to přesně ve chvíli, kdy jsi tady pokusil o nějaký vtip, tak to máš jako nastavený,
0: jo.
3: Aby aspoň někdo se zasmál.
0: Chceš to teď?
3: Jo.
0: To snad není pravda. No, Lucie, ty jsi chtěla mít pěkný jen v práci, víš?
3: Nebudu, veď už.
0: Tak, já jsem velkorysý, já to jako přeju gentlemansky, víš?
3: Je.
0: Ale nezačala jsi úplně nejde. No.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky je také Brian May. Máme minutku před čtvrté na tři. No pojďme se podívat, co by se dalo ještě dneska podniknout. Na Šumavě tady je na tento víkend připravený festival ohně a pohybu. Takže jestli jste soutěživí, tady byste rozhodně neměli chybět. Podobně jako třeba taky na mistrovství České republiky v koulení pivních sudů v Chodové Plané na Tachovsku. No, myslím si, že to taky nebude marné, i když se zapíšete na za soutěžní listinu, nebo když přijdete jenom na kukačku. V Bruntále o tomto víkendu chystají oslavy města. V Brně, tak tady to je oblíbený festival Kamenka Open, takže i tady si můžete vychutnat to tropické počasí. No a na Děčínském zámku, přátelé, tady mají jednu specialitu, a to tu, že vás zámkem provede Candy z básníků. Ano, v podání herce Davida Matáska. Takže pokud byste o tuto speciální prohlídku měli vážný zájem, v tom případě doporučím sledovat informace na webu Děčínského zámku. Tak se na to nezapomeňte kouknout a z té nejlepší muziky Offenbacha nebo taky skupina Team.
1: Pozor, velká...
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč pěti státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem.

finrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: moment už se společně taky podíváme do Ameriky, kde chystají novou 250-dolarovou bankovku, ale ještě předtím míříme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: S opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. V koloně se ale naopak zastavíte na dálnici D1 u hranic ve směru na Ostravu. Asi 10 minut vám zabere po pojíždění mezi 301. až 306. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Část úředníků na americkém ministerstvu financí se zasazuje o vydání nové 250-dolarové bankovky u příležitosti 250. výročí založení USA. Na bankovce by měl mít portrét současný šéf Bílého domu Donald Trump.
4: Ano, tak do nich by rád byl na bankovce asi. Tak to je samozřejmě jeho posedlost sám sebou. Na něm vidíte, koho má na světě nejraději. To je takový jednoduchý.
3: Je.
4: Ale ono jako k tomu moc nebo řada chlapů, co mu má blízko, nemají takovou moc a takovou pompu kolem sebe a takový peníze, čili on zosobňuje něčím v takovým extrémním kritériu určitý chlapský vlastnosti. By se rád viděl na bankovkách a zrcadla by se ráno zeptal, kdo je v Americe nejkrásnější a ještě by to nedořekl, už by byl do níku, že se ptáš.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. We'll be right back.

0: 3:15, no, Anastasia, ta letí taky do Podbořan na koupaliště, kde si ladí frekvenci 1 a to je, myslím si, že správně, protože 19.8. právě na tomto místě proběhne jeden z našich radiokempů, kde vystoupí Petr Bende a myslím si, že si to zase uděláme hezký, tak jako loni. Tak zdravíme ještě jednou na podbořanské koupaliště a přesně tam budu posílat další muziku, kterou se postará David Guetta, Sia, anebo i Snow Patrol.
1: Tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky Robin Schulz a také Fastboy a do další hodiny Taylor Swift, Michal Hruza a nebo Roxette.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Šmídové.
3: Hezké odpoledne. V Mexiku chtějí před duelem s Českem omezit pití alkoholu na ulici. První výrazné bouřky hlásí z jihu Čech. Nehoda komplikuje provoz na D8 na výjezdu z Prahy. Vláda mexické metropole oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Mexiko se v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času utká v hlavním městě s Českem. Vláda požádá restaurace a bary v oblasti, aby zákazníkům zabránili v odnášení alkoholických nápojů z provozoven. Nedaleké obchody s potravinami pak zřejmě vyzvou, aby v hodinách před velkým zápasem přestali prodávat alkohol. Máme tu další tropický den. Teploty se dnes můžou dostat na 36 stupňů Celsia. Před vysokými teplotami platí celý víkend varování. Záchranáři radí pravidelný pitný režim, vyhýbat se alkoholu a omezit fyzickou námahu na přímém slunci. Co dělat, pokud máte pocit, že omdlíte, poradil Frekvenci 1 mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
4: Pokud se objeví známky přehřátí, je vhodné přesunout se do chladu, doplnit vlažné tekutiny a přiložit studené obklady na čelo a na zátylek. Při pocitu na omdlení je dobré si co nejrychleji sednout nebo lehnout, pokud je to možné. V případě bolestí na hrudi, dušnosti nebo poruchy vědomí je na místě volat linku 155.
3: Do pondělní půlnoci platí i varování před silnými bouřkami. První výrazné bouřky se vyskytují v Jihočeském kraji. Mohou se tam objevit také kroupy a intenzivní srážky. V průběhu dne se budou bouřky rozšiřovat dále. Nejvyšší intenzitu meteorologové čekají v Čechách. Motocyklový jezdec Filip Salač byl i druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně a v neděli tak odstartuje do závodu třídy Moto 2 z první řady.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Na většině míst máme stále slunečné odpoledne, teploty stoupají na 31 až 36 stupňů. Z Jihočeského kraje, jak už jsme říkali, hlásí první silné bouřky, které mají postupně dorazit i na další místa Čech.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Zdržíte se na výjezdu z Prahy.
6: Na dálnici D8 se stala dopravní nehoda, která blokuje levý jízdní pruh na 1,5 kilometru ve směru na Německo. Počítejte zde se zdržením okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: A po zprávách je tady Mára Malášek. Máš slovo?
0: My jsme to vlastně teď jako říkali, že za půl roku...
3: Ty jsi mě úplně zaciklil.
0: Zaciklil?
3: No. Myslím, že se ptají, ptali, jako, jestli už náhodou nejsou Vánoce za 4 dny.
0: No tam moment, zase mě nedělej pitomce. Já jsem se ptal, že za jak dlouho budou Vánoce?
3: Ano.
0: Máme 20. června, takže?
3: No takže za půl roku.
0: Tak, plus 4 dny. A je to moc hezký, protože já jsem třeba dneska, když jsem vyrážel do práce, tak jsem viděl, že sousedí, až jsem překvapil, že máme některý takhle jako, vytáhli zapomenutý vánoční stromky. Stromek byl teda zrzavý jak drát.
3: No, to naprosto ale chápu.
0: Jak
3: to,
0: chápu?
3: No naprosto to chápu, my jsme vyhazovali stromek asi před měsícem.
0: To jo, ale teďka jasně v těch zprávách bylo, že se máme vyvarovat větší fyzické námaze.
3: Jo, takhle jsi to myslel.
0: No, já rozumím tomu, že dobrý, no máš na balkoně ještě zapomenutý vánoční stromeček.
3: Ale proč bych ho vyhazovala teď, když je horko?
0: Jasný, tak počkám, až zaprší, až té fyzické námaze bude, jak si to počasí víc přát do karet, ne?
3: No takže zpátky k těm popelnicím, natáhnout ho domů, ne, to zase je fyzická námaha.
0: A tak mě napadá, popelnice zaplacený máš?
3: Ano. No, co jsi pozad? Někde z nějakého úřadu nebo co?
0: Ne.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: s Tomášem Fílou konečně taky zamíříme za odpočinkem, a to konkrétně, jak už jsme se s ním dnes jednou slyšeli, z lázní Slatinic, kde evropské fondy pomohly modernizovat zdravotní a taky rehabilitační péči. No, Tomáš je opět na místě a tentokrát se výkonnou ředitelkou lázní Silví Vyroubalovou.
1: Ano, slyšíme se perfektně a já zdravím z lázních ve Slatinicích a opět tady jsem s paní ředitelkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když porovnáte lázně před modernizací a dnes, v čem je změna nejvíce vidět?
2: Změnu vidíte již na první pohled. Podívejte se na lázeňský dům Morava, který částečně získal novou střechu. Pro nás je provoz jednodušší, jelikož jsme vybudovali nové zázemí pro zaměstnance. A samozřejmě to hlavní, proč jsme to dělali, jsou naši klienti. A ti mají nový provoz vodoléčby, kde mají diskrétnější prostředí, kde v podstatě ten jejich komfort je mnohem vyšší. Zároveň vznikly nové místnosti multifunkční, kde probíhají individuální terapie a zároveň vzniklo nové pracovní místo ergoterapeuta, který pomáhá lidem vrátit se k běžnému životu.
1: Mluvila jste o tom, že dotace evropských fondů byly použity mimo jiné i na nové přístrojové vybavení. Jakou roli hrají rozšířené rehabilitační služby ve vašich lázních?
2: Hrají roli velmi podstatnou. Vsadili jsme na nové přístroje, na robotické přístroje, které zlepší zotavování našich pacientů a klientů. To znamená, pořídili jsme například přístroj Luna EMG Premium, což je robot, který opravdu pomáhá znovu rozhýbat celé tělo. Dalším přístrojem, který jsme pořídili v rámci této dotace, je přístroj Hand Tutor, což je moderní robotická rukavice, která pomáhá klientům s jemnou motorikou a s běžnými denními úkony. Další přístroj, který jsme v rámci dotace pořídili, byl přístroj Draco, který slouží k rehabilitaci hlezeního kloubu, k rehabilitaci nohy. Nebo smartboard, chytrá deska, která slouží pro trénink horních končetin. A takových přístrojů bylo více.
1: Paní ředitelko, dnes se ale také koná den otevřených dveří tady u vás v lázních. Co všechno si tady můžou návštěvníci ještě užít?
2: Mají ještě poslední šanci užít si prohlídky nového provozu. Už máme za sebou první hudební vystoupení, vystoupení mažoretek, moderovanou besedu s panem doktorem Svobodou a čeká nás ještě ukázka policejních psovodů, máme tady policejní vozy, hasičské vozy, rychlou záchrannou službu, vězeňskou celu, pro děti mnohý program, malování na obličeji, skákací hrad. Prostě je to úžasný den pro celou rodinu. Proto všem, kteří jsou z okolí, doporučím, přijeďte ještě k nám, ještě nás toho čeká hodně. Například v 18 hodin bude ještě koncert Beatles.
1: No a já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Mějte krásný zbytek dnešního odpoledne. Ahoj.
0: Tome, díky za zavolání na Lázně Slatinice. Se ukazují, jak fondy EU pomáhají modernizovat zdravotní péči, podporovat prevenci a taky přispívat k rozvoji regionu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.
3: Když levně, tak Tesco.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč pěti státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí

0: a Michala Hrůza. No a jak to vypadá, nebo jak se ovládá chytrá žárovka, to poradí naše dvojice Michal Suchánek a Petr Kolečko. Ale ještě předtím překontrolujeme silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: S držením okolo 10 minut je potřeba počítat na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Příčina jsou práce na silnici mezi 302. až 312. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej, 30 let, Brno. Když se můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
5: V Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
4: Jo.
5: Jen tak mluví, prostě vlastně.
4: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
5: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
4: Rozsvítit, ale občas nejde. A čo taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
5: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, když vlížíme do Prahy.
4: Ano.
5: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka zasnout, by to bylo super.
4: No to jo.
5: Tak víš, kdyby jako sama zasa by se rozjídla, věděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Že se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě rozsvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku vyset před schody. A pak mi volal voželej soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou a vlastně všechno to začalo tím, že jsem měl blbou žárovku, která není natolik chytrá, aby se sama nezasla. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, voželýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
4: Přitom by stačila normální žárovka a chytrý soused.
1: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Na frekvenci jedna z toho nejlepšího taky Backstreet Boys. No a můj milý kolega Míra Michálek pokračuje ve své dobrodružné cestě. Právě teď šlape do pedálu kola Scott podél řeky Máza přes Francii, Belgii a Holandsko až k Severnímu moři. No tento týden s ním projedeme nejhezčí belgická města, oblast Arden a také malebné říční údolí. Ochutnáme místní speciality a také slavné belgické pivo. A k tomu ještě taky nás zajímá, jak si vlastně Míra stojí. Míro, tak jak to vypadá? Slyšíme se? Jseš tam ty kluku?
1: Slyšíme se fantasticky, ano, zrovna stojím, to si trefil úplně přesně. Ale každopádně, kamarádi, představte si, pokořil jsem hranici 1000 kilometrů, takže 1000 už jsem prolomil, mám za sebou tedy Německo, Lucembursko, Francii, Belgii a dneska už mířím pomalu směro Holandsko. Každopádně, zdravím z Lutychu, což je asi nejošklivější město, co jsem zatím v Belgii viděl. A to teda jako říkám bez pardonu, jo. Ale bacha, na druhou stranu je tu geniální pivovar v objektu bývalého kláštera. Je tu velmi živý večerní život a mraky hospod a restaurací a kaváren. Ochutnal jsem místní specialitu, to jsou takový masový koule, aha, ne kuličky, jak znáš třeba z IKEA, ale tohle, aha, jsou fakt kule jak tenisáky a je to vlastně taková trošku jako jinak ochucená sekaná, mm-hmm, a je to zalitý omáčkou, která je takovým zvláštním hybridem mezi ratatujem a maďarským gulášem, ale chutná to fantasticky a k tomu samozřejmě hranolky. Hranolky jsou tady jasný vrchol gastronomie, jo, ale neohrnujte nos, protože oni, já to slyším, no? Protože oni fakt umí, že jo, a dělají v tisíci možných variantách. Mimochodem, kamaráde, jak je teď u nás? Tady je 37 stupňů.
0: No, tak tady je možná stupínek míň.
1: Ale když jsem jel v loni kolem Labe přes Německo do Dánska, tak jsem neměl bundu do deště a pršelo skoro pořád. Letos jsem si pořídil opravdu skvělou bundu do deště.
0: A vlečuji zbytečně.
1: Absolutně nepromokavou. A pršelo opravdu, nekecám, jenom jednou. Ale já ji mám vlastně jako sichr, protože je jasný, že kdybych ji neměl, tak pršet bude, že jo? To je úplně 100%. Jinak já letošní cestu Evropou jedu z Endorphin Republic, to je síť obchodů se sportovním vybavením a hlavně cyklistikou a zaměřují se primárně na značku Scott a já právě tuhle bundu, kterou zmiňu, mám taky Scott a funguje teda super, navíc ji složíš v podstatě do kapsy a překvapivě není ani moc drahá, protože tyhle bundy, které opravdu fungují, jako umí něco stát, jo. Mm-hmm. Každopádně, Endorphin Republic mají na výběr nekonečný množství nejen cyklistického oblečení, tak klidně mrkněte na jejich web. No a já skáču opět na kolo a zkusím v tom vedru na tom kole nekolabovat.
0: No tak, Miri, no, nezapomeň dodržovat pitný režim, zkus něco jiného než ty. Noha, piva silný jak noha u zadku a spousta šťastných kilometrů, čověče.
1: No, máš pravdu, protože tady normální pivo má 7% a víc a toho se takovýmhle vedru nedá ani napít, to je šílený.
0: Ještě mi napadlo k těm hranolkům, jak si říkáš, že tam jsou vlastně u všeho. Takže ty hranolky, to je jak Santa Claus, ty jsou všudy přítomné, ne? V Belgii.
1: Jasně, odevří skříň, jsou tam hranolky, když na záchod jsou tam hranolky, všude jsou hranolky.
0: No, přátelé, tak kdo máte rádi hranolky Belgie, to je země právě pro vás zaslíbená. Miri, opatruj se mi, no a budem se těšit zase na spojení.
1: Ano, zítra se slyšíme, hezké, jsem chtěl říct ráno, to ne, odpoledne.
0: Odpoledne, přesně tak. Miri, zatím čau.
1: Ahoj.
0: Přátelé, ještě jenom doplním, že cyklistika to není jenom sport, ale to je svoboda a dobrodružství na celý život, ne opravdu. Endorphin Republic, to je největší specialista na cyklistiku. Věřím, že na tyhle zážitky, které patří úplně všem, od prvních rodinných výletů až po ty náročné trasy, které právě s touto speciálkou zvládnete. 6 prodejen po Česku, tým lidí, kteří cyklistikou ale opravdu žijí, tak se nechte inspirovat právě mírovou cestou a vydejte se na kolo i na vybavení třeba na www.endorphin.cz.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: tip pro vás.
1: Dnes s námi zjistíte, co se skrývá pod názvem Jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut a jak se tedy dostat k těm nejkrásnějším výletním cílům. Více nám poví zástupkyně turistické oblasti Salzbursko Denisa Gromnicová.
2: Jedinečné poklady jsou místa v Salzburku a v oblasti Salzkammergut, kde se spojují hory, jezera, historie i krásné výhledy. Už samotná cesta lodí, zubačkou nebo lanovkou je zážitek. Navíc tak stihnete vidět mnohem víc. Salzkammergut začnete plavbou lodí po jezeře Wolfgangsee, která propojuje okolní městečka. Kdykoliv můžete vystoupit, projít se a pokračovat dál. V St. Wolfgangu pak přesednete na nejstrmnější zubačku v Rakousku, Schaffbergbahn, která vás vyveze skoro až na vrchol hory Schaffberg za jedinečnými výhledy na okolní svět hor a jezer.
1: Perfektní kombinace. Něco podobného tedy čeká i v Salzburku?
2: Ano, i jedinečné poklady se takhle dají propojit i v Mozartově městě. Pozemní lanovkou Festungsbahn vjedete na symbol města, pevnost Hohensalzburg, a z centra Salzburku se dostanete výtahem ve skále na Mnišskou horu, kde je klid, výhledy na celé město a najdete tady i muzeum moderního umění s kavárnou. Výhodou je, že si veškeré jízdenky můžete snadno koupit s předstihem online.
1: Za jedinečnými poklady tedy vedou cesty, které vám ukážou krajinu z různých perspektiv.
2: Stačí si jen vybrat, kde začnete. Tak přijeďte objevovat salzburské poklady. Stojí to opravdu za to.

0: Na frekvenci 1 Šrouby a Matice od Mandraže a v další hodině určitě Dua Lipa. Stejně tak přihodíme Marka Ztraceného. Stojíme tu oba a tu se chystá. Se singlem Ta bílá ti sluší a Budej Falko. Tak přesně takovou muziku můžete očekávat na frekvenci 1 hned po zprávách.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová naznačí.
4: A přeju hezké odpoledne. V Česku se už objevily první bouřky. Přibudou stanoviště pro kontroly nákladních aut. Kolonu hlásí zde jedničky. První výraznější bouřky se dnes odpoledne objevily v Jihočeském kraji, zejména na Prachaticku a Volyňsku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat. Nejsilnější by měly být na území Čech. Ústav kvůli nim vydal výstrahu. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy od dnešní 14. hodiny do půlnoci. Bouřky mohou doprovázet kroupy, intenzivní srážky a náraz. Vítr. Nákladní auta budou více kontrolovat. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni zprovoznili 10 kontrolních stanovišť, z nich 6 umožňuje kontrolní vážení nákladních aut. Česká Třebová má nové turistické lákadlo. To bude přitahovat především milovníky železnice.
5: Jde o 100-metrovou ocelovou lávku nad největším železničním uzlem v naší zemi. Ta sice slouží především lidem mířícím za prací do průmyslové zóny, ale výhled, který nabízí, přitahuje i vlakové nadšence. Dokázalo to už její otevření, kdy čekající neodradilo ani provizorní schodiště bez výtahu. Pamětníky pak lávka vrací do dětství, kdy tady stával most. Lávku čekají ještě práce například na výzdobě, o kterou se postarají obrazy lokomotiv. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Iránské nejvyšší vojenské vedení oznámilo, že uzavřelo Hormuzský průliv pro lodní dopravu kvůli údajnému porušení příměří ze strany USA a Izraele. Teherán varoval před pokračováním agrese. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 ztratili naději na postup. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru a fotbalisté Maroka porazili ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají blízko kop v postupu.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Na většině míst máme ještě slunečno. Teploty stoupají na 31 až 36 stupňů. Postupně se ale zatahuje z Jihočeského kraje. Už hlásí první silné bouřky, které mají postupně dorazit i na další místa Čech.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A podíváme se, jak vypadá odpolední provoz.
6: Se zdržením okolo 5 minut je potřeba počítat na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Příčina jsou práce na silnici mezi 302. až 312. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: A po zprávách pokračuje odpolední vysílání Frekvence 1 s Márou Maláškem.
0: No, moc krát děkuji za toto vyvadené Andry. My se totiž spojíme s Láďou Jakubem, který dnes nesedí na tvojí vlastně redaktorské nebo zprávarské židli.
4: Ano.
0: Ale vyrazil si na raj, víš, do Dolních Břežan.
4: Jo, on se takhle rajzuje, jo?
0: Povyhodit z kopítka.
4: Mhm.
0: Srsnout něco medoviny.
4: To jsem zvědavá, co on tam vlastně teda vyvádí.
0: Co tam dělá? To postru a dluhy.
3: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: na 5 na frekvenci 1 z té nejlepší muziky Skútra. Když jsem sliboval, že se spojíme také s naším zprávařem Láďou Jakubem. No tak přátelé, to jsem si nedělal legraci. Opravdu Láďa je v terénu a dnes konkrétně v Dolních Břežanech. Tak Láďo, co pa ty tam děláš? Jak by řekli plzeňácí?
1: Já se tady učím francouzsky, protože tady se teď mluví ve velkém francouzsky. Probíhá tady totiž jedna z etap závodů, který se jmenuje L'Etap Czech Republic by Tour de France, který projíždí právě několika obcí v Česku. No a zastavili se i tady. A mimochodem, tady jsou zrovna nejen na jízdě slunovratu, ale jsou součástí vlastně, slunovratých slavností, nebo slavností slunovratu, které tady každým rokem v Dolních Břežanech, což je jenom kousek za Prahou, jižně od Prahy, probíhají. Jsou tady samozřejmě samé dobroty, nejenom z Francie, měl jsem možnost ochutnat i nějaký kiš, nějaké bagetky, pak jsou tady ale i italské zmrzliny, stánky s italskou zmrzlinou. Fish and chips, to je zase Anglie, jo, pak jsou tady místní pivovary a tak dále, samé dobroty. A mezi tím v rámci těch slavností vystoupila i Renata Dressler, což je vlastně taková...
0: Šanzonierka.
1: Ano, nová Hanna Hegerová, jak se ji přezdívá.
0: Ano.
1: No a taky vlastně se říká, že je to Marlene Dietrich a la Česká republika. No, zkrátka, zábavu je tady postaráno a za chvíli se přijdou na své i dámy, protože nás čeká módní přehlídka Coco Chanel a Christiana Diora. S názvem Elegance Coco Chanel a Christiana Diora uvidíme prý talíře klobouky. Vůbec nevím, o co jde, takže to jsem zvědavej. No a dozvíme se, jaká móda se právě nosila i před 100 lety. No zkrátka, o zábavu je tady postaráno, hraje se tu frisbee, je to takové malé městečko pod Prahou, které opravdu vůbec nevypadá, že je vedle hlavního města. Je to tady v přírodě, je tady spoustu zeleně. Počasí se opravdu povedlo, teď je tady trošku pod mrakem, takže to sluníčko tolik nepálí a vypadá to, že ani ta bouřka, která by se měla vlastně přes Česko přehnat, tak snad nás tady mine.
0: Tak to vypadá, že se Dolním Břežanům určitě vyhne. Je to tak, že jo?
1: Jo. Já věřím, že jo, protože tady budou dámy v šatách. V šatech samozřejmě, tak...
0: V talířových kloboucích?
1: Přesně tak.
0: Myslíš, že to je jako co klobouk, jako za tisícovku, to za talíř, to asi ne, že?
1: Já myslím, že budou dražší.
0: To bude za
1: že budeme talíř. Muset sáhnout hlouběji do kapsy.
0: Pro víc talířů do kredence, jo, myslíš?
1: Přesně tak, no ale pozor, jak jsem říkal, na stasi tu přijdou nejenom dámy, ale taky pánové, kteří můžou obdivovat stará anglická auta, jsou tu veteráni, jsou tu brouci, Mini Cooper je tady samozřejmě, broučci a tak dále, prostě zkrátka pro každého něco, i pro ty děti se tu něco najde.
0: Takže když to shrneme, Dolní Břežany, slavnosti slunovratu, dneska se to tam bude tetelit až do večera.
1: Přesně tak, ještě nás čeká kapela Swing Session, vyhlášení výsledků fotosoutěže, no zkrátka o zábavu postaráno.
0: No tak přátelé, kdybyste ještě pořád neviděli, co s načatým pozdějším odpolednem, potaž mojí večerem, já bych pro jistotu si vzal pláštěnku a vyrazil do Dolních Břežan. Láďu už tam potom najdete. Omylně by...
1: Přesně
0: že
1: tak.
0: Máš kšiltovku.
1: Samozřejmě,
0: no,
1: že
0: kšiltovky
1: už to nejde. Hlavně, kdyby pršelo, tak já nezmoknu. Ale ne, já nezmoknu ani tak, protože tady to náměstí na Sádkách je posadé spousty stromů s lavičkami pod nimi, takže i kdyby pršelo, tak já myslím,

0: že tady lidi nezmoknou.
1: No tam si
0: mimochodem, poradíte. Mimochodem potkáte tady naši kolegyni Markétu Majerovou, která to tu má taky pod palcem a myslím si, že se jí to povedlo.
2: No to je mi sestavička, heleme se. No takže bych se na vás přijel podívat, až dovysílám, no.
0: Samozřejmě.
2: No, já vás tam zkontroluji.
0: Dáme si nějaké francouzské víno nebo nějaké pivo.
2: Oui, může být. Já přijedu ráda. Tak tam na mě počkej, Ladíku.
0: Počkám na tebe. Tady,
2: opatrujte se mi
0: za Prahu.
2: Za malý moment, až dovysílám sem tam.
0: Tak jo, těším se na tebe. Mějte se hezky a uvidíme se, uslyšíme se v Dolních Břežanech.
2: Tak já se budu těšit. Měj se pěkně, Ladíku, zatím ahoj.
0: Hezké odpoledne.
3: Skenujte a vyhrávejte.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: nejlepší hudební kulisu se vám takto dvěmi nebo spíš minutku před půl pátou Stará frekvence jedna taky Desiree. No a než si dáme Katku, Marii, Tichou a taky Carly Jaspen, pojďme překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence jedna. Doprava.
2: Se zdržením okolo 5 minut je potřeba počítat na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Příčina jsou práce na silnici mezi 302 až 312 kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Mažu stop.

0: Tě napět, no pomalu, ale jistě v redakci Lucie Šmídová chystá zprávy a v těch se podíváme na to, kdy přijdou kroupy a také silné větry a taky se podíváme na to, jak vlna veder zvýšila poptávku po ledu.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: formaci Texas. Taky pro Kristýnu. A nebo Dario G. Tak to je hudební nabídka pro Sicená sluncem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová.
4: Krásné odpoledne. Ve Znojmě hořel zemědělský list na balíky. Vlna veder zvýšila zájem o let. Firmy ho nestíhají dodávat. V koloně se teď zdržíte na D1. Ve Znojmě dnes odpoledne hořel zemědělský les na balíky a část pole. Škoda je 900 tisíc korun. Požár způsobila technická závada na ložišku hlavního hnacího pohonu balíkovače. Jak informují hasiče na webu, událost se obešla bez zranění. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána totiž ty současné nestačí.
5: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
4: Vodárenské nádrže jsou důležité i pro snížení rizika povodní. Současná vlna veder, se kterou se Evropa potýká, prudce zvýšila zájem o led. Majitel berlínské firmy na výrobu ledu v rozhovoru se zahraničními médii řekl, že jeho firma ho nyní dodává po tunách a že kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0-0 s Kapverdami nastoupí v neděli na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už na podruhé nebudou chtít zaváhat. V případě vítězství by se přiblížili postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin. O 6 hodin později narazí Uruguay v Miami na Kapverdy. Situace ve skupině H je po úvodních duelech vyrovnaná. Všechny týmy mají po bodu.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Na mnoha místech je ještě slunečno, postupně se zatahuje. Teploty ale tropické stoupají na 31 až 36 stupňů. Z jihočeského kraje už hlásí první silné bouřky, které mají postupně dorazit i na další místa Čech.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Teď krátce po 17. hodině se zdržíte na D1.
7: Na dálnici D1 počítejte s hustou pomalou dopravou mezi 194. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Zdržení se pohybuje do 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: No, my se společně podíváme taky na to, kam Jana Kníčková s Mírou Michálkem tentokrát naplánovali další výlet, respektive další díl podcastu Jana a výlety na Míru. Jsi to všechno tak krásně odkývala?
4: Škoda, že to nevidíte.
0: No.
4: Ano, a my si počkáme kam, protože ty se mě určitě chci zeptat. Myslíš, že víš kam? A já ti řeknu,
0: no,
4: že nevím.
0: Ty to nevíš, to je jasný, že ty to nevíš. To je to stejný jak s tím fotbalem. Ve skupině H je to všechno vyrovnaný a víš proč?
4: Proč?
0: Protože všichni hrají tušku.
6: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Dario G. A teď tu máme pro vás pozvání k další epizodě podcastu Jana a výlety na míru. S Janou Knížkovou a Mírou Michálkem tentokrát vyrazíme na krásný cyklový let z Liberce směrem na Hrádek nad Nisou, trasu, která vede přes Chrastavu dál po nově vybudované cyklostezce Odra Nisa. No, postupně dorazíme na trojmezí Česka, Německa a Polska, odkud je tento kousek, odkud je to už jenom kousek do Hrádku nad Nisou, do kempu Kristýna. No a právě tady se bude konat jeden z našich radiokempů Frekvence 1. A tady byste, přátelé, rozhodně, ale rozhodně neměli chybět, protože jste srdečně zváni.
1: Kristýna je bývalý lom. A já vím, že když jsem byl malej, tak se tam jezdilo na výlety, jakože to bylo daleko. A my jsme tam nejezdili, protože tam byla hrozně ledová voda a je tam strašná hloubka.
2: Vem si plavky, pojďme se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
3: Já se koupat nemůžu.
2: Tak se budeš dívat, až se koupu já.
4: Já jsem tam totiž jednou byla, Segra tam byla na dovolený, tam je docela pěkný kemp kolem toho, do toho kempu my vyrazíme. Jasně. A je to, prosím vás, napište si to 26. srpna, je to poslední radiokemp, takže ten uzavírá celou tu škálu, no, těch osmi radiokempů.
1: Spoustu času.
4: A zahraje tam Marpo.

0: Apple tam bude.
1: No tak se na vás na Radiokempu s Marpem samozřejmě velmi těšíme a nezapomeňte si přivést střechu nad hlavou, ale klidně i tu retro.
2: Tam se prostě mezi stanama objevil takový ten retro oranžový stan s tím hnědým oknem.
0: Jo, tenhle stan.
2: Ten klasický velký hangár.
0: No.
2: A tak to tam jako stálo, mně to přišlo normální, my to máme doma ještě někde schovaný. Ale lidi kolem toho chodili a futili si to, jak kdyby tam
0: byl. No, blázen, že jo?
2: Ani tohle nepřijde zase takový, nebo asi.
0: Asi jsme v tom vyrostli, tak
2: asi
0: tam
2: jsme
0: to
2: prostě
0: nepřijde,
2: starý,
0: ale to bylo hrozný, že to bylo asi 6 různých takových vaků.
2: Kráso, to bylo
0: stavilo se to celý těžký. Den.
2: No, jasně, těžký, no.
0: To bylo jako prase, strašně pršelo těžký. Do toho, bylo to plný škvoru
2: no. Za količku. Nežajte na ty stěny.
0: Jo, a jenom sprchat, jo.
1: No a další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás tentokrát vezme na trasu Liberec Hradec. Kde jsou, najdete nám na už teď tradičních podcastových platformách anebo úplně jednoduše na našem webu frekvence1.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky, tak to pár vteřin před půl šestou taky Midnight Oil. No, my se společně s Janem Krausem podíváme na bydlení v Česku, ale ještě předtím pojďme prověřit silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 počítejte s hustou pomalou dopravou mezi 194. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Zdržení se pohybuje do 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Co vy na to?
4: No tak na to mě neužije, miluško. Já jako bohužel musím použít odpornou frázi, to za mých časů. Já jsem jaksi přišel do poměru, kdy se o bydlení ani neuvažovalo, protože to byla marnost. Druhá věc je, já si myslím, že je ohromně přeceňovaný ten nárok na to bydlení. Oni dokonce by chtěli, aby bylo zařazený mezi lidský práva bydlení. Já jsem říkal, pokud to bude možný v křovinách, tak jo. Ale já si myslím, že umožnit bydlení má být lidský právo, abyste nezůstal na ulici. Ale bydlení neznamená mít byt. To je velký rozdíl. To je, jako byste mohla říkat, že nebudete jezdit městskou dopravou, že chci, aby ten autobus byl váš, jako ten, co to krade v Norsku. Možná to bylo to krade. To je nějaký ultrasocialista.
1: Jan Kraus a Blondýna.
5: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: nejlepšího na frekvenci 1 také Glenn Medeiros. Máme minutu po 3/4 na 6, no nejvyšší čas, aby se v redakci začaly dodělávat zprávy, což se tak samozřejmě děje, a do té doby ještě Fergie, Lucie a nebo Sunrise Avenue. Tak mějte krásnou sobotu s frekvencí 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Hudební.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: nejlepší muziky na frekvenci 1 Lucie a dál budu dodávat Imagine Dragons, taky zařídím partu Krištof a nebo Lighthouse Family.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Šmídovou na značkách, je to tvoje.
3: Hezký večer. V Česku se už objevily první bouřky. Přibudou stanoviště pro kontroly nákladních aut a bouralo se na D8 směrem do Prahy. První výraznější bouřky se dnes odpoledne objevily v Jihočeském kraji, zejména na Prachaticku a Volínsku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat. Nejsilnější by měly být na území Čech. Ústav kvůli nim vydal výstrahu. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy od dnešní 14. hodiny do půlnoci. Bouřky mohou doprovázet kroupy, intenzivní srážky a nárazy. Vítr. Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by událost postihla Čechy. Nákladní auta budou více kontrolovat. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Iránské nejvyšší vojenské vedení oznámilo, že uzavřelo Hormuzský průliv pro lodní dopravu, a to kvůli údajnému porušení příměří ze strany USA a Izraele. Teherán varoval před pokračováním agrese. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a v neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady.
2: Frekvence 1.
3: Počasí. A jak bude v neděli? Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. A opět bude horko, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Nehodu hlásí z D8.
5: S opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D8 na 41. kilometru ve směru na Prahu. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Pokračuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: Vidíš to, já jsem si myslel, že ten, že to otevření Hormského průlivu dostal do nich narozeninám.
3: Ano?
0: A ono ne?
3: Ne, to ne.
0: Aha, tak to byla jenom špatná domluva, jo?
3: Špatně si to zařídil.
0: Takže teď už nám ty ceny za těch cenových totemech u pump opět poletí nahoru.
3: Já už ani nevím. Já už tankuji se zavřenýma očima.
0: No to musíš, ale to už dlouho, to už od covidu.
3: Ano, já jsem to naučila právě.
0: Teď to jde kivadlovým způsobem.
3: No, vždycky si připravím tisíci korun a natankuju.
0: No, ale pokaždý jinak, že?
3: No, vždycky za 1000.
0: A to děláš dobře. To ušetříte hodně, výrazně.
4: To nejlepší z muziky.
2: A Marek Malášek.

0: Frekvence 1 přes, někdy máme 6:45 a Whitney Houston, pravda, lehce v základnu, ale před námi ještě Krištof nebo taky slibovaní Lighthouse Family. No, pojďme se podívat, jak už bývá zvykem v tento čas taky do kalendáře. Svátek má totiž dneska Květa, ženské křestní jméno slovanského původu a vesměs se vykládá dle latinského vzoru jako Flora. Tak dámy, Květušky, dnes všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No a pojďme taky nakouknout na slavného slavence dnes, jestli teda vidím správně, 59. narozeniny, Petr Kolář, stejně stará je Nicole Kidman a o fou starší je teda zpěvák Lionel Richie. No dnes slaví narozeniny taky herečka Ilona Svobodová. No a to bychom tak měli. Tak přátelé, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví v tento významný den.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Friends, jedna z té nejlepší muziky, Robbie Williams, máme 3 minuty po půl 7. No, jedním z hostů, kteří se tady u nás ráno vytočili, byl taky herec Tomáš Měcháček. No a přišla i řeč na to, kolik zvládne, nebo kolika ti se zvládne domluvit jazyky.
1: Takhle, tu slovenčinu pri mě. Já si myslím, že mluvím slovensky. Ale většinou mi říkají, nemluv slovensky, nebo dostaneš do držky na Slovensku. Mm-hmm. Norsky umím, protože jsem tam žil, ale teď už tolik ne. Ale rozumím a bát se nemluvím. Teda, mluvit se nebojím. Anglicky, jasně, a německy, protože jsem z Ústí.
2: A rusky, protože jsi takový ročník, jaký jsi.
1: Rusky, no.
2: Stihl jsi to ne na základ, nebo ne?
1: Hele, ne, nestihl.
2: Nestihl jsi základku.
1: Ale, no, pátou třídu. Takže k tomu se pojí krásná historka.
2: Tak ti bia zavu.
1: Tak ti bia malčík a zajčík, ale máma byla učitelka a v 89. se pořádali vinní dýchánky, protože byla revoluce a hrozně učitelky se scházely různě po bytech, často u nás, a u vínka řešili, jestli se bude klasifikovat ta ruština. Tak já jsem v prvním pololetí měl 2, ve druhém pololetí jsem na konci roku měl dostat 3 až 4, tak jsem volal na informace v roce 89 v 5. třídě.
3: Dobrý den, já bych chtěl číslo na ministerstvo školství.
2: Kecáš.
1: A oni, a proč si to přeješ, chlapečku?
3: Já bych jim chtěl říct, ať se neklasifikuje ruština.
1: A oni, tak se zeptej maminky.
0: No a celý rozhovor s Tomášem Měcháčkem si můžete snadno poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A teď už poetika.

0: Frekvence 1, Mandraže a jejich brouci. Za 10 minut je tady 7. hodina večerní. No a do té doby, než si dáme zprávy, se ještě stíhají Mr. Big a taky Lady Gaga.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: S Lucií Šmídovou na místě.
3: Dobrý večer. Ve Znojimě hořel zemědělský list na balíky. Vlna veder zvýšila zájem o led. Firmy ho nestíhají dodávat. V koloně se zdržíte na D1. Ve Znojmě dnes odpoledne hořel zemědělský list na balíky a část pole. Škoda je 900 tisíc korun. Požár způsobila technická závada na ložisku hlavního hnacího pohonu balíkovače. Jak informují hasiči na webu, událost se obešla bez zranění. Vzniknout další vodárenské nádrže. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána totiž ty současné nestačí.
4: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
3: Vodárenské nádrže jsou důležité i pro snížení rizika povodní. Současná vlna veder, se kterou se Evropa potýká, prudce zvýšila zájem o led. Majitel berlínské firmy na výrobu ledu v rozhovoru se zahraničními médii řekl, že jeho firma ho nyní dodává po tunách a že kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0-0 s Kapverdami nastoupí v neděli na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už na podruhé nebudou chtít zaváhat. V případě vítězství by se přiblížili postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin. O 6 hodin později narazí Uruguay v Miami na Kapverdy. Situace ve skupině H je po úvodních duelech vyrovnaná. Všechny týmy mají po bodu.
1: Frekvence 1.
3: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší zítřejší teploty je 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A v kolonách se teď zdržíte na D1. Menší zdržení je na Prahu u Brna, to je na 5 minut. Směrem na Vyškov si postojíte kolem 10 minut.
1: Česká
5: hitparáda Frekvence 1.
1: Jana Knížková
5: a Roman Mikeš.
6: Hitparáda, tu mám, tu se ráda.
7: Hezky jsme to dali. Mimochodem, děkuji vám všem, kteří jste mi psali, jak jsem minule prozradil číslo.
8: Mikeš,
7: to si
8: děláš srandu,
7: několik
8: to
7: lidí mi napsalo.
8: Protože Mikeš v minulém vysílání České hitparády prozradil svoje telefonní číslo a říká, já jsem to řekl hrozně rychle a vlastně jsem to úplně zadrmolil, takže oni to
7: a
8: nemohli pochytit.
7: Vy jste si to nahráli.
8: A co ti poslali ti pikdiky?
7: No
8: nebo dickpiky?
7: Co je to dickpik? Co je dickpik? To je prase. Jo, dick je tenhle. Aha, jo, to já rozumím. Ne, žádný dickpiky. Ani pikdiky nebyly. Nebylo nic. A ještě mi někdo psal.
8: A tak co ti napsali?
7: Že mě poslouchají, nebo že o nás ví. No.
8: Fakt jo, no, ježiš, to je vtipný. Tak nic, tak přátelé, vy všichni, kdo nás posloucháte, tak pro vás teď máme informace, které jsou zprvu vlastně docela smutný, ale potom budeme trochu víc veselí.
7: Rozloučíme se. Počkej, po kolika? Po 6 týdnech Blízko a Poetika.
8: Teda to mě mrzí. No a po 5 týdnech končí taky Právo žít a Highland opět a Radeček. Tak se loučíme a představujeme dvě novinky.
7: Tak máme tady Ondřeje Rumla. Já jsem zjistil, že Ondřej Ruml naspíval písničku k filmu, který se chystá na rok 2027, Bobule Bobulky. Premiéra bude v únoru 2027. A je to písnička o lásce v prostředí vinohradů, o lásce bez dokladů, říká Ondřej Ruml. To je všechno,
8: no,
7: co
8: to je, já vím.
7: Já jsem si tu písničku poslech, je to taková...
8: Je to hezký.
7: Je to takový přesně filmová
8: věc. Je to prostě milý, hezký. No, tak uvidíme, jak moc se vám to bude líbit. Pak je tady typ číslo 2, Martyho Banda, Druhý rande.
7: To jsem taky slyšel.
8: Tahle ta kapela vznikla v roce 2019 v Kutné Hoře a mají na svém kontě už 200 koncertů, různý festivaly, kluby a pozor, předskakovali taky kapele Jelen, hostovali na koncertech kapel, jako jsou Rybičky 48 nebo Činasky. No a Druhý rande, jak se ti to líbilo?
7: Zvláštní písnička o vztahu, no.
8: Jo?
7: No. A ještě si zapomněla říct, že tahle ta kapela taky dělala předskoka na Koudelníkovi.
8: Koudelníkovi synu. Na. Já jsem
7: z Kutné Hory, Koudelníkův syn. Tic. Tak, hele, rekapitulace.
8: Takže, typ číslo jedna Ondřej Ruml k Vinohradům.
7: A typ číslo dvě Martyho Banda. Druhý rande.
5: Česká hitparáda frekvence jedna.
1: Typ číslo jedna.

0: jdeme na to. Dámy a pánové, máme před sebou v hitparádě mnoho a mnoho práce, tak to neodkládejme. Tohle to je velká, velká změna.
1: No, tady se nic nestalo. Na desátém místě, na desátém místě je Petr Kolář a Olympici. Co je vůbec v nás? Písnička, kterou určitě dlouho znáte, jestliže posloucháte Olympiky, protože to není jako nová věc, že?
0: No.
1: To není nová.

0: Kudrnáč.
1: On je takový typ, on bude kudrnáč do smrti. Helejte, já vám něco řeknu.
0: Jakože se ti před smrti.
1: Na devátém místě.
0: Se ti ty vlasy prostě nenarovnají.
1: Ne, to nejde. No, vidíš to. Ale počkejte, já jsem vám chtěl říct, že tady došlo k obrovské
0: změně. Ale pozor, tohle mě překvapilo.
1: No, to je písnička Civilní obrana, mluvili jsme o tom, kde
0: ne,
1: to...
0: Ne, to není písnička je Spolu na pořád.
1: Já jsem chtěl říct, že je to pane, kapela Civilní obrana, že namluvili, ne namluvili, ale nadspívali písničku Spolu na pořád, jsou druhým týdnem v parádě, minule byli druzí a teď jsou devátí. Co jste to dělali?
0: Co jste to dělali?
1: Vy jste je posunuli z dvojku na devítku.
0: A že stránce pivo, várek, bořet. No, tak to je velký překvapení. Takže pojďme udělat rekapitulaci. Na desátém místě Petr Kolář, Olympik. Co je vůbec v nás?
1: A devítka, tak to jsou Spolu na pořád, Civilní obrana.
0: Ne, to je Civilní obrana a písnička se jmenuje Spolu na pořád.
1: Nemohla by si mlčet. Místo desáté.

0: Tak přátelé, 8. a 7. místo, to je to, co nás právě teď čeká. Prší, prší, jen celé je kam koníčky. My jsme si s Mikešem řekli, že v každém vstupu téhle české hitáře zaspíváme
1: lidovku, přesně. A když si to takhle ještě hodí, veď, nemohla by si zvětšit, prosím tě, to písmo, já to tam totiž vůbec nevidím.
0: Ty to tam nevidíš, proto, taky, proto říkáš takový
1: proto věc. Si vymýšlím, že je to no a teď už je to,
0: už je to lepší. No. Spolu na pořád, to je, pardon, to jsme v devítce. A teď jdem do té osmičky, Miroš Majda, Prší, prší, písnička, která je tady v české hitparádě už pátým týdnem, takže ji asi netřeba úplně představovat. Každopádně vede si vlastně tak nějak jako sousou, protože v minulém týdnu byl Miroš Majda na šestce a teď nám spadl na osmičku, tak s tím něco dělejte.
1: A to sousou, to je nějaký jídlo?
0: Sousou je anglicky tak, tak.
1: Dej pokoj. Fuck, jo, no, sousou.
0: Neříkej to fuck.
1: Já říkám česky fuck.
0: Neříkej, a to je fuck to.
1: No teď jo, tak to, to spolkneš.
0: Ty jsi spolknul to.
1: No, já se spolknul to. Fuck. Tak, dobře, jdeme dál.
0: Ty taky kde co spolkneš.
1: Já veď hroznej jsem, fuck.
0: Zdravíme prcinku.
1: Hrozný, hrozný jsme. Sedmička, to se ti mělo zdát, no, to se ti zdálo, Petr Perk. Já fakt nevidím.
0: No ty tam dáváš minulý čas a přitom to je budoucí.
1: Písnička, to se ti zdálo, zachycuje situaci, kterou znáte měř. Každý nečekané setkání dvou lidí, mezi nimiž během pár minut vznikne zvláštní, těžko popsatelná blízkost. Je to písnička o situací, kdy si s někým okamžitě sednete.
0: A toto známe, no. Já se prostě podívám.
1: To říká Petr Pek a sedá.
0: A vím, že si sednem.
1: Já tak to vím taky, že my jsme si sedli a někdo říká, že to prej bylo jenom sousou, ale s tím se nedá souhlasit.
0: Tak, takže pojďme udělat rekapitulaci. Osmé místo, Miroš Majda, prší, prší.
1: A sedmička, to se ti zdálo, Petr Pek.

0: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš.
0: Česká hitparáda frekvence 1.
1: Místo 7.
0: Místo 7.
2: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

0: Koukáte hit parádu na frekvenci 1. My jsme zhruba tak v půlce. Mm-hmm. Za sebou už máme několik hitů. A před sebou máme další. Tak kdo je na šestce?
1: Na šestce, pozor, na šestce UDG, písnička Odlétáš. Tato kapela je tady krásných 10 týdnů, takže vyzobala všechno, co mohla.
0: A to už je 10 týdnů, co jsme to tam brali, že hádky a tyhle to tamhle to.
1: Ono to klukům, já si myslím, že taky trošku jako prospělo, nebo jim to udělalo takový jako čerstvý vítr v těch řadách. A to nejenom v řadách jejich kapel, ale v řadách i těch fanoušků. A
0: proto se skální... to jmenuje Odlétáš.
1: No, to se tak. Skální zůstaly a fakt, já myslím si, že jako dodávají obrovskou podporu a je to skvělý. Takže UDG nám sice končí, ale po 10 týdnech na šestce.
0: Na pětce je Nicole Votrubová.
1: Ta spolupracuje s Jablonským.
0: Je to tak. Mimochodem, Nicole byla minule pátá, dneska je taky pátá. A kolikátej týden je v hitparádě?
1: Ale trojka, no. Třetí týden, to tak myslím, že to ještě bychom o ní měli slyšet. Každopádně je to samozřejmě talentovaný tvor, o kterým si já myslím, že uslyšíme ještě mnohokrát.
0: Psi?
1: Sia.
0: Jo, Sia, o tom Sia, myslím, já jsem si rozuměl o tom psi. Já jsem vám zapomněl říct, jak stárnu, tak já jsem nejen slepej, ale strašně špatně slyším. A někdy si říkám, že jsou i slova, kdy si sám řeknu, to přece ten člověk nemohl říct.
1: No, a jak ti to tam, jako chápeš, jo? Protože kdyby to bylo třeba o 20 let zpátky, tak si ten tvůj mozeček vyhodnotí, že to jsem přece říct nemohla.
0: Ne, před 20 lety to byl ještě mozek. Je to takový prejteček.
1: Mozeček. Tak, pojďme udělat rekapitulaci. Páté místo, ne, šesté místo UDG Odlétáš.
0: A páté místo jsou dny Nicole Votrubová.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo

0: tady tři interprety, než vám řekneme, kdo je na prvním místě. A tohle je takový hodně zajímavý. Tak na čtyřce Činasky, ty jsou tady už 9. týdnem s písničkou Selhání. V minulém týdnu byly taky 4. Takže vlastně já, kdykoliv nasadíme Činasky, tak se vlastně nic jako převratného nestává.
1: Ale bylo to vidět.
0: Jako bylo to, je. Měli ten rozjezd takový pomalejší, že jo? Ale písnička Selhání se vám ve finále dost líbí a to je moc dobře. Každopádní kluci jsou teď v zápřahu, protože vyrázili na...
1: Vyrázili na letní tábor.
0: Vyrazili na turné napříč republikou a už teď v červnu hrají. Tak třeba 26. budou v Klatovech a 27. budou ve Vlašimi. A to jsem přeskočila dnešek, protože dneska jsou v Litoměřicích.
1: A ještě si zapomněla přeskočit Vysoký Jalové.
0: A Vysoký
1: Jalové. Říkali jsme, že budou Lidovky. No.
0: A Vysoký Jako
1: tak, ale teď pozor, jestli jste se ptali a divili se, že během celý té hitparády, kterou máte už skoro za sebou, zmizely novinky z minulého týdne, tak jste si určitě říkali, kde pak jsou ty novinky?
0: Kde jsou ty
1: kam
0: novinky?
1: Se ty čerchmanti poděli?
0: Kam a oni jsou tady. Tak pozor, jo, novinka číslo, nevím kolikátá, každopádně to novinka z minulého týdne, Post-it Geronimo. Třetí místo bere. Super, super, super.
1: To je
0: super.
1: Jako skvělý.
0: Je to pražská skupina, vysílá do světa tuhle novinku. Nejde jenom o další rokový singl, jde o hluboké osobní ohlednutí zpěváka za divokými stavy mládí a vnitřními bitvami, které ho formovaly a jako symbol neskrotnosti si kapela vypůjčila jméno legendárního indiánského náčelníka Geronimo.
1: Mimochodem na dvojice, takže blahopřem, a na dvojice je další novinka z minulého týdne, dovolená k single
0: Holiday.
1: X. Jak řeknete k single X, tak je to vlastně to je stejný jako pokáč, nebo víš, jako, nebo přesný. Miraj, prostě je, to jsou takový záruky.
0: Tutovka.
1: Záruky tutovek a tutovky záruků.
0: Tak písnička se jmenuje
1: Ano,
0: je to dovolená, jmenuje se to dovolená. Docela se to hodí, ne? Takhle v červnu, to už máte všichni určitě naplánováno, kam pojedete. A jestli ne, tak žijou až do dnes.
1: Možná bychom měli připomenout, že Xindl X chystá na příští rok album, které si nadělí ke 20 letům na scéně.
0: Tyjo, to je hustý.
1: 20 let tam je neodešel. Tam prostě jezdí, už jsme mohli slyšet emotivní píseň Křídla, také radiový hit Puberťák a teď do třetice Dovolená.
0: Rekapitulace, čtvrté místo Činasky Selhání.
1: Trojka, Geronimo, Post-it.
0: A na dvojice je Xindl X a Dovolená. Místo čtvrté.

0: Rada Frekvence 1.
1: Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo třetí.
0: Místo třetí.
2: Umírám,

0: ale tohle, já jsem tak ráda, že...
1: Dej tam ten text, co je nahoře napsali, to nám napsal náš...
0: Eva Farná jede. No. Nejenom, že třikrát za sebou naplnila pražský Eden minulou sobotu, neděli a v úterý, ale už třetí týden také společně s Mirem vede hit parádu F1 s písničkou...
1: Kterou si samozřejmě
0: v
1: Edenu zaspívali naživo.
0: Vzpomeneš si. Ale já to sleduju, já jsem to říkala už ve vysílání, já jsem tam teda nebyla ani na jednom z těch koncertů, trošku mě to mrzí, ale já mám trošku fobii z těch lidí. Každopádně to je skutečně bohyně.
1: Já jsem někde četl, že v titulku, že s takovouhle show by se uplatnila i v Las Vegas.
0: No, jako
1: nevím,
0: fenomenální.
1: Nevím, jestli v Los Angeles, ale v Las Vegas.
0: Las Vegas, ale fenomenální prostě. Já miluju na ní tu přirozenost. Ona si na nic nehraje, ona je přirozená. A musím ocenit jeden takový fakt a jeden takový prvek. Ona tam naložila docela drsně během těch koncertů všech třech svým hejtrům. Těm lidem, co jí neustále prostě hejtujou a píšou, jak je hrozná, že Jan to nemá. A ona tam všechny ty hejty, nebo asi výběr těch hejtů, asi těch nejhorších, normálně nechala promítat na tu obrazovku.
1: Ne, ona měla zádu plát, no, měla diáky.
0: No, na tu obrazovku. Dokonce jsem narazila na nějaký profil na Instagramu, kde prostě vyzobali i ty lidi, kteří to psali. Že můžeš ty lidi, když se můžeš proklikat a napsat jenom taky něco pěkného. Když ale jako to se nedělá, že jo, prostě nebudeme, nesnížíme se na to dno. Takže super, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, hele, a je tady 10 týdnů.
1: Takže velký blahopřání vy všichni, kteří se chcete zapojit do hit parády. Ne, strašně plácáš ušima. Tak musím říct, že můžete psát do úterka do 12. hodiny.
0: Nepište, hlasujte.
1: Chcete-li nám někdy psát? 3, 50, 50. Jindřišská 16.
0: Zavolej, 777, 337, 777.
1: Tak všechno jsme probrali lidový
0: písničky. To není to číslo Mikeše, ten má jiný, ještě jednou.
1: Mimochodem, já vám něco řeknu, jak takhle ta ženská volala to 777, zavolej.
0: To byla tvoje co?
1: Ne, to nebylo moje nic, ale vím, že takový ty sex po telefonu,
0: no.
1: Že to dělali jako starší dámy,
0: no,
1: a u toho třeba pletli.
0: No jasně.
1: A říkala mu ty kaňoure.
0: Nebo kojila třeba.
1: No, taky.
0: No, taky. Tak, přátelé, děkujeme.
1: Kterou byste nahlédli, že jo, podroužku.
0: Přesně, pod pokličku. Děkujeme za přízeň, můžete hlasovat opět do úterý dopoledne. My se loučíme, přejeme vám krásný předposlední víkend před začátkem prázdnin.
1: Hele, a řekneme to.
0: Co?
1: Já mám dneska narozeniny.
0: No, nemáš?
1: Nemám. Já dneska nemám narozeniny.
0: Mám, ty máš dneska narozeniny.
1: Dneska je 20. Ježiš,
0: tak pozor, v tom případě, prosím vás, čínasky už byly včera.
1: Jo. Se špatně podívala.
0: Mikeš má narozeniny.
1: Já mám narozeniny.
0: Jsme na to úplně zapomněli. No. Tak happy birthday to you.
1: Ano, takže.
0: Happy birthday to you.
1: To je v překladu šťastně brzdi.
0: Tak mějte se moc hezky. Těšíme se příště a ahoj. Loučí se Roman Mikeš.
1: A Jani Knížková.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u dalších zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Veřejnoprávní média se chystají na pondělní stávku. Sobotní tropické počasí potrápilo rytíře. Salač v neděli odstartuje z první řady. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Davy lidí si přes tropické počasí, které lákalo spíš k vodě, našli cestu do Kutnohorského parku pod Vlašským dvorem na gotickou slavnost Královské stříbření. Vedro špatně snášeli hlavně rytíři v těžkém brnění. Jednomu se během akce udělalo špatně a pořadatelé mu museli pomáhat ze zbroje. Princ Harry se chystá se ženou a dětmi navštívit v červenci Británii. Ubytováni by mohli být v královské rezidenci, píší to britská média. Sedmiletý syn Harryho a jeho ženy Meghan a jejich pětiletá dcera by do vlasti svého otce přijeli poprvé po 4 letech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a v neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy. Salač zajel druhý čas kvalifikaci po třetí za sebou. Na plochách kolem brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP v sobotu podle policie 3220 aut a 1250 motorek.
0: Frekvence 1.
1: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech. Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil snů.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Sobotní Party Mix, frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. V okolí okruhu Brně parkovalo přes 3000 aut. Mezi stany na Trutnovsku spadl strom. Čeští volejbalisté drží naději na postup do semifinále. Na odstavných plochách a parkovištích v okolí brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP podle policie 3220 aut a 1250 motocyklů. Je to značně více než v pátek. Policie o tom v sobotu odpoledne informovala na síti X. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce. Trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Mezi stany spadl strom v kempu svatá Kateřina na Trutnovsku. Záchranáři ošetřili mladého muže a ženu, které zranili padající větve na hlavě a na zádech. Jak píšou novinky.cz, zraněné odvezli záchranáři do spádových nemocnic v Trutnově a Dvoře Králové. Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěny části kolejnic jako připomínka bývalých významných železáren v obci. Čeští volejbalisté v evropské lize porazili Španělsko 3-1 a udrželi naději na postup do semifinále. K tomu musí na turnaji v neděli porazit za 3 body domácí Gruzii a spoléhat na zaváhání soupeřů.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. A to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u dalších zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Veřejnoprávní média se chystají na pondělní stávku. Sobotní tropické počasí potrápilo rytíře. Salač v neděli odstartuje z první řady. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Davy lidí si přes tropické počasí, které lákalo spíš k vodě, našli cestu do Kutnohorského parku pod Vlašským dvorem na gotickou slavnost Královské stříbření. Vedro špatně snášeli hlavně rytíři v těžkém brnění. Jednomu se během akce udělalo špatně a pořadatelé mu museli pomáhat ze zbroje. Princ Harry se chystá se ženou a dětmi navštívit v červenci Británii. Ubytováni by mohli být v královské rezidenci, píší to britská média. Sedmiletý syn Harryho a jeho ženy Meghan a jejich pětiletá dcera by do vlasti svého otce přijeli poprvé po 4 letech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a v neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy. Salač zajel druhý čas kvalifikaci po třetí za sebou. Na plochách kolem brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP v sobotu podle policie 3220 aut a 1250 motorek.
0: Frekvence 1.
1: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě kolem 27. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech. Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Frekvence 1. Sobotní party mix. Frekvence.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. V okolí okruhu Brně parkovalo přes 3000 aut. Mezi stany na Trutnovsku spadl strom. Čeští volejbalisté drží naději na postup do semifinále. Na odstavných plochách a parkovištích v okolí brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP podle policie 3220 aut a 1250 motocyklů. Je to značně více než v pátek. Policie o tom v sobotu odpoledne informovala na síti X. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce. Trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Mezi stany spadl strom v kempu svatá Kateřina na Trutnovsku. Záchranáři ošetřili mladého muže a ženu, které zranili padající větve na hlavě a na zádech. Jak píšou novinky.cz, zraněné odvezli záchranáři do spádových nemocnic v Trutnově a Dvoře Králové. Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěny části kolejnic jako připomínka bývalých významných železáren v obci. Čeští volejbalisté v evropské lize porazili Španělsko 3-1 a udrželi naději na postup do semifinále. K tomu musí na turnaji v neděli porazit za 3 body domácí Gruzii a spoléhat na zaváhání soupeřů.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. A to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A u dalších zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Veřejnoprávní média se chystají na pondělní stávku. Sobotní tropické počasí potrápilo rytíře. Salač v neděli odstartuje z první řady. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Davy lidí si přes tropické počasí, které lákalo spíš k vodě, našli cestu do Kutnohorského parku pod Vlašským dvorem na gotickou slavnost Královské stříbření. Vedro špatně snášeli hlavně rytíři v těžkém brnění. Jednomu se během akce udělalo špatně a pořadatelé mu museli pomáhat ze zbroje. Prince Harry se chystá se ženou a dětmi navštívit v červenci Británii. Ubytováni by mohli být v královské rezidenci, píší to britská média. Sedmiletý syn Harryho a jeho ženy Meghan a jejich pětiletá dcera by do vlasti svého otce přijeli poprvé po 4 letech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a v neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy. Salač zajel druhý čas kvalifikaci po třetí za sebou. Na plochách kolem brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP v sobotu podle policie 3220 aut a 1250 motorek.
0: Frekvence 1.
1: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. V okolí okruhu Brně parkovalo přes 3000 aut. Mezi stany na Trutnovsku spadl strom. Čeští volejbalisté drží naději na postup do semifinále. Na odstavných plochách a parkovištích v okolí brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP podle policie 3220 aut a 1250 motocyklů. Je to značně více než v pátek. Policie o tom v sobotu odpoledne informovala na síti X. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce. Trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Mezi stany spadl strom v kempu svatá Kateřina na Trutnovsku. Záchranáři ošetřili mladého muže a ženu, které zranili padající větve na hlavě a na zádech. Jak píšou novinky.cz, zraněné odvezli záchranáři do spádových nemocnic v Trutnově a Dvoře Králové. Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěny části kolejnic jako připomínka bývalých významných železáren v obci. Čeští volejbalisté v evropské lize porazili Španělsko 3-1 a udrželi naději na postup do semifinále. K tomu musí na turnaji v neděli porazit za 3 body domácí Gruzii a spoléhat na zaváhání soupeřů.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Neděle bude jasná až polojasná. Ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. A to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u dalších zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Veřejnoprávní média se chystají na pondělní stávku. Sobotní tropické počasí potrápilo rytíře. Salač v neděli odstartuje z první řady. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Davy lidí si přes tropické počasí, které lákalo spíš k vodě, našli cestu do Kutnohorského parku pod Vlašským dvorem na gotickou slavnost Královské stříbření. Vedro špatně snášeli hlavně rytíři v těžkém brnění. Jednomu se během akce udělalo špatně a pořadatelé mu museli pomáhat ze zbroje. Princ Harry se chystá se ženou a dětmi navštívit v červenci Británii. Ubytováni by mohli být v královské rezidenci, píší to britská média. Sedmiletý syn Harryho a jeho ženy Meghan a jejich pětiletá dcera by do vlasti svého otce přijeli poprvé po 4 letech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a v neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy. Salač zajel druhý čas v kvalifikaci po třetí za sebou. Na plochách kolem brněnského okruhu parkovalo kvůli MotoGP v sobotu podle policie 3220 aut a 1250 motorek.
0: Frekvence 1.
1: Počasí. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno, až zataženo s přeháňkami a bouřkami i